0: Skutečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci budou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

0: Himba i Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedlo tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: musel jsem ho mít. Kdo ho neměl, byl debil. Takhle jednoduchý to je. Takhle jednoduchý to bylo. Takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik. Za jeden okamžik

0: rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jiného se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen ji nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl a virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za to být.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: odkloneš.
1: Čekaj, takhle, no, to je
2: pravda. Já žiž židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

Hello, welcome. Hello.

0: Rádio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

Hey, yeah. Never let you, hey, yeah.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdar, tak co včera?
3: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
2: A přes co máš televizi?
3: No normálně, přes anténu.
2: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
3: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
2: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
4: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
5: Necítím se psychicky dobře.
6: Já už to nezvládám.
7: Potřebuju poradit.
8: Nejste na to sami.
9: Dny pražské pomoci a péče.
8: Veletrh sociálních služeb.
9: Duševní zdraví.
8: Rodinné poradenství.
9: Služby pro seniory i pečující.
8: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
9: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
8: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
9: Více na praha.eu.
10: Reklama na Radio 1.

Dobré ráno, přátelé, zlehka po 6. hodině na frekvencích Rádia 1 vás zdraví Robert. Zajdeme si do pár nových věcí a budeme začínat pozvolna, protože jsem si dal dvojitý presu tady. Snad vám to jde dneska líp než mě, vstávání. Dozněl nám Amtrak a Believe a tady už je more hurt you. A to vše na Rádiu 1.

Tohle to bylo už trošičku známější jméno, takhle po ránu. Výlet do Belgie za Warhausem a věc s přednesem, no, pojmenovaná The Kid, Baby, pardon, The Kid, to je to, co nám hraje teďkon. A to jsou pro změnu Dive, kteří u sobě dali vidět nedávno.

0: Reklama Rádia 1.
1: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
2: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
1: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meat Factory.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie.

0: intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Reklama na Radio 1.

Ocean Mode a věc pojmenovaná Canary ze stejnojmenného alba vydaného před chvilkou na Omot vydavatelství. No a my už jsme se dneska jednou dívali do Belgie za Warhausem, za členem tu kapely Baltazar, a podíváme se ještě za jedním členem, a to konkrétně za J. Bernardem vlastním jménem Jinte de Prezem, který už taky jde na vlastní písečku. Tak ať mu to na vlastní písečku šlapé. Kecám, on už vydal první desku v roce 2017 vlastní.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Frustand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atombike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Byl vám povedený ten vokál, kapela Interpol, taky o sobě dala vědět, a věc Sudden bude vystřídána kusem Silver Apple Eye, já ještě opravdu nevidím na obě dvě oči, jak se omlouvám, od Kissabian, když jsme u těch men, co se nám tady začaly objevovat. Při vstupu do nového školního roku. No a jak jste vůbec na tom ve škole? Už jste dostali poznámku?

0: Reklama Rádia 1.
1: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: V pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Půl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuloj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Půl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
10: Reklama na Radio 1.

Tohle je pro mě takový trošičku deja vu, The One Pelt a We're Begin of the Mind, americká kapela, která fungovala na začátku 90. let, a že by to byla jejich další reinkarnace, no uvidíme. Ale posuneme se někam nepatrně jinam, zajedeme si za Ellie O'Connor Williams a jejím pseudonymem Squirrel Flower a věcí Cleveland. A to všechno na Rádiu 1.

0: CD non-stop.
1: Slovenské dream pop indie kytarové trio Kverkova vzniklo na počátku minulé dekády v Dunajské Stredě. Jejich druhé album Safari z roku 2015 si připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD non-stop.

Jedna od podle Second Grand Never Girls. Za chvilku tady bude už 7. hodina, tak se můžeme podívat třeba do hit parády Rádia 1. Tam na prvním místě z novinek, jestli se nepletu, vyskočili Fontaine DC a věc Marianne. Here is

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dek.cz.
10: Běháte rádi a chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
11: Reklama na Rádio 1.

Kdysi dávno trojice, která vydala v roce 1997 tuhle desku, respektive tuhle věc Under What Love, a samozřejmě nejedná se o nikoho jiného než o Smoke City, tak je asi největší šlákr, když se poslechnete obě dvě desky, co vydali, tak to stojí za to, s vokálem Niny Miranda. I když oni něco mají i v portugalštině, asi se napetu. Je 7 hodin za pár vteřin a někteří z nás už musí vstávat. Tak si dáme něco mírně hybnějšího. Trocha popíku nikoho nezabije.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

Takhle se přizval HBlox Turba B a na skladbě Power, kterou má samozřejmě původně on v itineráři pod Snap. No a snad to Fidelovi po ránu udělalo radost. Já si vytáhnu ještě tak jednu starší. Je to 30 let, co vyšla deska Flypix od Ministry, která je ukončená tímto kabrem. Tak si můžete aspoň zabroukat. Nebo si mi brinkat s basovou linku. Je 7 hodin a 14 minut. Pár vteřin.

Ještě jedna z cover verzí, a to konkrétně Vibrators, kdo to udělal, asi Comes You Are, kdysi dávno. No a když už jsme u toho, tak si dáme ještě Pixies, The Brazier.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
4: kultovní román George Orwella
3: 1984.
4: Mluvili jsme spolu dnes?
3: Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma.
4: 1984
3: ve Švandově divadle.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Reklama na Radio 1.

92. 93. rok. No a když už jsme v tom, tak bychom si mohli dát ještě jednu, ne, takovou ještě obskurnější. For Naughty by Nature a Hip Hop Hooray, Come Baby Come. Vzpomene si někdo ještě?

Tak jestli jste si zahrozili pravačkou a děvčata zaskákali se a zakroutili zadnicí, tak bychom si mohli dát ještě jednu diskošku. Aby jsme mohli být všichni happy, tak jsou tady Just the Funk za podpory CC Rogers. A taky konec devadesátek.

0: Reklama Rádia 1.
1: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
2: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
6: A proč?
5: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
6: A kde to letos bude?
5: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
6: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
5: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září 16.30 ve Vile Lana.
6: Zastávka Hradčanská.
5: Více?
6: Na literarnidum.cz.
7: Vstup volný.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
10: Reklama na Radio 1.

Kapela Bravery, An Honestly Mistake. Kapela Bravery tady kdysi dávno hrál jako předkapela Depeche Mode nebo něco. Koncert pro diváka byl docela hezký, ale co jsem slyšel ze zakulisí, tak se chovali jako údi. No ale to se už tak v životě stává, pokud je to pravda, je to pravda. Ale to už je všechno historie. Následovat bude věc od Courtney Barnett, Stay in Your Lane, věc, kterou kterou posílá Magda Jarce a posílá to Jarce, která je v současné době někde na britských ostrovech, tak snad děvčata poslouchají přes internet, protože i přes internet vysílá Rádio 1. No a Courtney Barnett bychom měli říct, že bude vystupovat v Meat Factory, jestli se nepletu, 3. října. Tak snad tam Magda s Jarkou potkají. Třeba i s váma.

No a teď mi to tady skončilo, já jsem se po nějaký době otevřel chat, tak se omlouvám, že vám na chatu moc neodpovídám. A pokusím se to teďkon za chvíli si dát pár českých věcí a pak zkusím nějaký věci, co jste mi tady napsali, nějaký motivace doplnit. No a trošku jsem zmatený, máme 7 hodin 52 minut a co bychom si mohli dát? Mohli bychom si dát snídaní, ale já tady nic nemám. Kafe mám vypitý, tak si dáme kokain. Od Erika Kleptna.

0: Reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na dek.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
11: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
12: Necítím se psychicky dobře.
13: Já už to nezvládám.
14: Potřebuju poradit.
15: Nejste na to sami.
16: Dny pražské pomoci a péče.
15: Veletrh sociálních služeb.
16: Duševní zdraví.
15: Rodinné poradenství.
16: Služby pro seniory i pečující.
15: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
16: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
15: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
16: Více na praha.eu.
17: Reklama na Radio 1.

Dozněla nám Ida the Young Dragonhead a tohle už je Frankie and the Deadbeats No Easy to be Found za podpory George Kastna. Rádu jedna trošku domácí scény a aktuální domácí scény. Ještě chvíli tady s váma bude Robert. A než mě přijdou vystříhat dopolední čerstvé síly, tak vás ještě hudebně potrápím. Za chvíli holky. A jejich české léto. A berte to jako přivonění k velké sedmě.

0: Rádio 1. To je Rádio 1.
1: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
2: Jak, jakou tepačku, Talovi?
1: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
2: Počkej, počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
1: No, právě, no.
2: A co s tím, jaký problém?
1: Ne, tak prostě hled.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do Písku na festival Cool v Plotě.
2: Chceme vás pozvat na 17. ročník multižánrového hudebního festivalu Cool v Plotě, který se uskuteční v pátek 11. a sobotu 12. září v jeho českém Písku. Festival je dlouhodobě jedinečný svým zaměřením na solová vystoupení, která zdůrazňují autenticitu, osobní výraz a bezprostřední kontakt mezi umělcem a publikem. Cool v Plotě je pro nás o blízkosti mezi umělcem a posluchačem. Solová vystoupení vytvářejí intimní prostor, který je dnes čím dál vzácnější. Během dvou dnů nabídne festival téměř 30 vystoupení umělců ze zahraničí i z Česka. Mezi zahraničními hosty letošního ročníku se představí například britský Stuart McCallum, běloruský akordeonista Igor Zabelov, belgický hudebník Manu Lui či rakouský multimediální umělec Timo Novotný. Dále vystoupí slovenská hudebnice Sisa Feher, slovinský multiinstrumentalista Januš nebo belgický zpěvák, pianista a kytarista Iskander Moon. Českou scénu zastoupí mimo jiné hudebnice a zpěvačka Mili Janatková, pianistka a skladatelka Kristýna Barta, hudebník a hráč na japonskou flétnu Shaka Huachi Vlastislav Matoušek. Vstupenky lze zakoupit před prodej Go Out anebo přímo na místě. Přejte za námi do Písku, v Písku bude hezky.

něco mám ráda. A něco budu vystupovat na Levém břehu. slavnostibřehu.cz, podívejte se a tam zjistíte víc, co se kde jak bude dít. A je to teďkon o víkendu snad, no, a můžete srovnat levý a pravý břeh, no. V tuhle tu chvíli, když se dívám na ten program, tak si říkám, tyjo, bydlím na špatném břehu. A jak jsme se tady před chvilkou hráli Ida de Young, tak to tam bude taky. A s chodou okolností jsem si teď připravil ještě jako parafrázi na skladbu něco, skladbu She's a Prostitute od The Prostitutes. A ty tam budou taky. Od 9 večer od 8 bude, teda od 18 hodin bude dětská diskotéka, tečka, hasiči, Klecan, Řeže a Zdiv. Koukněte na program.

A když už tady říkám, co kde, jak se bude dít, tak ono se toho samozřejmě bude dít spousta a za dneska je 8. a 24. bude Lunch Meat Festival, tak na Lunch Meat Festivalu zazní třeba i Bitter Babe a Nick Leon, tady máme věc pojmenovanou Delirio. To možná

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

0: právě, že ty taky budeš jednou s nima.
1: DJ Fate a MC Gay za podpory Jelina a Kata a G Duchové. To jsou Visitors. Prax Conspiracy.

0: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
1: První novinka. Niva a Fulcrum a jejich společná věc High.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tata Boy.

0: Znouzecnost a rebelové bez příčiny, poslední výstřel. No a poslední výstřel a kamarádi. Ještě vám tady napiju něco a odejdu do propadliště dějin. Vy tu máte za chvíli čerstvé dopolední síly. Tak nezlobte, pokud nemusíte, a když musíte, tak to stojí za to.
1: Bývaly chvíle, když jsem chtěl sundat brýle a říct ti, pojď ven.
0: Tak já jdu ven. Čau.
1: Pak

0: Reklama Rádia 1.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Už je zase září.
3: Škola volá.
2: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
3: A jo, vždyť je to letos už po 7.
2: Přesně tak.
3: A kdy to letos bude?
2: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Pecháčková.
3: Těšíme se na vás na Prodejnce, na Smíchově.
2: Více
3: na literární dům.cz.
2: Vstup volný.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o 2 z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
12: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
13: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz. Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
8: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
9: Zdar, tak co včera?
10: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
9: A přes co máš televizi?
10: No normálně, přes anténu.
9: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
10: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
9: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
11: Reklama na Radio 1.

Tak nám dohrála skladba Love Poem od Emiliany Turini z desky Miss Flower, což je album, které je inspirováno nálezem kufru plným milostných dopisů Geraldine Flower. Nejprve vzniklo toto album a poté dokonce film, ve kterém se objevují jak písničky z desky, tak i útržky dopisů právě z toho kufříku. No a jedním z těch, kteří čtou ty dopisy, tak byl třeba Nick Cave. Já jsem měla to štěstí, že jsem viděla film dokonce v premiéře v Reykjavíku za účasti delegace, včetně Emiliany Turini, která ve filmu hraje také. To byl docela silný zážitek. No a v 9 hodin a 8 minut vám přeje příjemný poslech s Rady 1 Petra.

0: Dohrává nám Tereza Kovalová, jejíž příští koncert si můžete užít v Planetáriu ve Stromovce za doprovodu projekcí. To bude taky určitě moc příjemný zážitek. My jsme slyšeli skladbu Orpheus, no a za chvilku si pustíme Idu the Young a její novinku Dragon Head.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespadne, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
12: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
13: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
12: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
13: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
12: pozorování
13: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
12: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
13: Od 11. do 13. září.
12: A vstup je zdarma.
13: Více informací na praha.eu.
14: Reklama na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

Tak nám dohrála skladba Hot Wife, skladba o manželství od Tigy a Boys Noise v remixu od Fuckers, kteří spolupracovali s Tigou i na celém albu. No to už jsou Chemical Brothers a skladba Go.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Verstand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Tak na Rádiu 1 jsme poslouchali soul, funk v podání Sejšíší, Under the Sun. No a ještě zůstaneme na takové retro vlně brazilsko, německo, rakouské kapely Curio Curio. Tohle je jejich single Bem Querer.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Reklama na Radio 1.

Tak přesně v 10 hodin se podíváme na zouby k kulturnímu servisu. Začneme tady festivaly Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor. Najdete v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně, to je festival číslo 2. Teď tady máme spoustu galerií, třeba na Pražském hradě v Terezianském křídle v Jižních zahradách. Můžete v 16.30 vidět a navštívit komentovanou prohlídku výstavy Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Cajze, upravit, rezetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, tam můžete navštívit výstavu NGP 230 let. V DOXu Radka Bočevič, Faust, v galerii Zvon, Bezhlavý jezdec a Liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. V Rokafé Vlado Majen, Kunzále Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. Veletržní palác, Tusculum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026. Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí, Kája Soudek a Berenika Soudková live. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, Galerie Benedikta, Rejta v Lounech, Martin Janíček, Zvukové projekty, Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, Ocel, Stroji, Kaštan, Scéna Unijazzu, Jitka Hilská, Trocha poezie, Karpuchina Galerie, Bystý Klčo a Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. European Arts, Sára Konečná a Tereza Štětinová, výstava s názvem Zrání. Pragovka galerie Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová, Zachytit niť. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago a na Rádu 1 v 18 hodin Estereo, v 19 jde non-stop. Dnes to bude album Gverková a Safari. Ve 20 hodin Velká sedma, ve 22 Unizone a ve 23 Electronic Tuesday.

No a jen co si stáhneme znělku Renegade Sunwave, tak si pustíme Květach a její spolupráci s Pastí, skladbu Přesila.

0: já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
1: Jak, jakou tepačku, Talovi?
0: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
1: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
0: No, právě, no.
1: A co s tím, jaký problém?
0: Ne, tak prostě hle to.

Tak nám dohrále Disgusting Sisters, Sorry Mister a tady je pařížský kvintet Onon. Tak trochu punk, trochu kabaret. Posuďte sami.

0: tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Doufám, že ti uvidím 3. září v čtvrtek v Bubenči.
2: A proč?
1: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
2: A kde to letos bude?
1: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
2: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
1: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září 16.30 ve Vile Lana.
2: Zastávka Hradčanská.
1: Více?
2: Na literarnidum.cz.
3: Vstup volný.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Běháte rádi? A chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová sherry rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl. To se vyplatí.
11: Reklama na Radio 1.

to byl výborný hudebník, performer, básník na poli Spoken Words, Antony Šmírek z Manchesteru a jeho Godzilla Hotel. Na to si pustíme Kneecap Irish Goodbye featuring, který má Kate Tempest.

0: skupina Noha, nebo taky NOHA, anebo Noise of Human Art veze na Cargill Gallery svou nezaměnitelnou směs drum and bassu, balkánu, latina a world music. S novou zpěvačkou Dorou Bondy na Cargu zahraje hned dva sety. Jeden akustický nahoře na palubě, jeden klasický se vším všude v podpalubí. 10. září loď Cargo Gallery, Smíchovská náplavka. No a dva vstupy na tento koncert na Cargo 10. září vyhraje ten z vás, kdo mi na telefonní číslo 210 323 919 zavolá jako první správnou odpověď. A já se ptám, v jakém roce skupina NOHA Noha vznikla. V roce 1991 nebo v roce 1995 anebo v roce 1999?
1: May I have some extra beans with my potatoes, please?
2: No.
1: Okay. Then maybe an extra plate of sour cream?
2: Sorry, I can't do that. What's on the menu?
0: Tak, zdá se, že někdo je na lince. Halo, halo, Rádio 1.
3: Ahoj, tady František, prosím.
0: No, poslouchám.
3: Ahoj, František.
0: Ahoj, Františku, jo. Já tě slyším.
3: Jo, bylo to v 95.
0: Bylo to tak, přesně tak. Tak jo, tak já tě blahopřeju. Užij si koncert, jenom se zeptám, jestli jsi byl na nějakém předchozím koncertu.
3: Byl asi na dvou nebo na třech. Snažím se pravidelně.
0: Jo, super. Tak teď to uvidíš s novou zpěvačkou. Tak jo, užij si to.
3: Super, díky.

0: Dovolené ty průšní diamanty.
1: Myslím, že
2: Vývar. A rybí vývar získáme jedině z rybích hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
3: Ale pozor, milí pane, nejlepší vývar získáme jedině na rádiu 1.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tata.

0: Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
3: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
4: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karesíť za super cenu. Více na DEK.cz.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Wow! Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
13: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
12: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
13: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
12: pozorování
13: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.
12: Mezi planetami jako doma. Rodinný festival u hvězdárny Ďáblice.
13: Od 11. do 13. září.
12: A vstup je zdarma.
13: Více informací na praha.eu.
14: Reklama na Radio 1.

nám dohráli Humming People, skladba s názvem Ticket. Máme 2 minutky před 11. hodinou. Tak teď už se rozeznívá skladba Maybe October od písničkáře Američana usazeného v Británii, který se říká Decker.

Tohle byl José González, no a před námi je jedna z novinek Velké sedmi, Yellow Sisters. Už jsme si dneska jednu novinku hráli, to byl Fulcrum a s Nivou, kteří většinou spolupracovali na vizuálech a tentokrát poprvé na hudbě. Tady už jsou ale Yellow Sisters

Tak tohle byly Air a Surfing on a Racket v Nomo Heroes remixu a tady už máme jednu z novinek. Tohle je Ginty Depress neboli Jay Bernard, kterého můžete znát taky z kapely Baltazar. Teď v listopadu bude vydávat svoji solovku, album Wild Swim. No a z něj si teď pustíme single Love is on my mind.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

to byl Jay Bernard, Love is on my mind, písnička, kterou jsem vám dlužila, protože předtím nám tam skočil jiný song. Nicméně jsem tuhle skladbu chtěla dneska zahrát. Přijde mi, že má takový nádech Warhouse, což není divu, protože Jay Bernard vystupuje taky v kapele s frontmanem Warhouse Martinem Devolderem. No a teď se ještě dáme Carpetmana. A taky nás ještě do 12. čeká z Brusu nová skladba od Anne Brunn.

0: Tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mně nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Kulturní servis. Tak krásně nám hrála Erika Badu a už je tady kulturní servis. Dnes máme úterý 8.9. a začínáme koncerty v Rockafé v 19.30, Fire Department a Kaibich, Jazz Duku v 21 hodin, Imran Musa Zangi a Aqua Kongas, Zax Pub v Plzni v 19 hodin, PSH a DJ Buddy Movin, Energy Pub v 19.45, Prague Open Air, Jasná páka, Klubovna Povaleč v 19.30, Noise Zone a v Paláci Akropolis v 19.45, Midnight Swimmers a Metastavy. Tak dál tady máme Kino 35 v 18 hodin Mouchy a ve 20 hodin Popelka. Edison Film Hub v 18.30 Samuraj a Vězeň, 21.15 Konec Oak Street. Kino Pilotů ve 20.20 Samuraj a Vězeň, 20.30 Budapešť, 19.57. Letní kino na Pragovce ve 20 hodin Homeless Blues. Kino Přítomnost ve 20.30 Černá ovce, Kino Dlabačov 18 2 deci tuše a ve 20 hodin Budapešť 19.57. Kino Aero v 18 Star Trek Double Feature. Jdeme na divadla, Klubovna Kašpar v 19.30 Kráska z Línen, Divadlo X10 v 19 Amadoka, v Celetné v 19.30 Rozmarné léto, La Fabrika 19.30 King Sugi a Azyl 78 od 19 hodin Má vlast.

Tak teda máme několik přednášek v Kaštanu na scéně Unijazzu v 18.30. Bude přednáška architekta Zdeňka Lukeše, typologie Prahy 17, galerie a výstavní síně. Sektor 9 na Smíchovské náplavce vás zve od 19 na uvedení nové knihy Štěpána Kučery. No a čítárna Unijazz v 19 hodin, Tolkien a Finsko. No a už jsme se dostali až k programu Rádia 1, kde v 18 hodin začne Estero, v 19 CD Nonstop, Gverkova Safari, ve 20 hodin Velká sedma, ve 22 Unizone a ve 23 Electronic Tuesday.

Hold Me, tak to je single, který vydala Anne Brun 21. srpna. Je to taková ochutnávka z nové desky So We Were The Same, která vyjde v listopadu. No a hodně mě zaujalo i to, že tahle skladba vznikala vlastně na choreografii. To znamená, nejprve si nechala Anne Brun nahrát od choreografa tanec a podle toho, co viděla, tak skládala hudbu nebo alespoň základ téhle skladby Hold Me. No tohle je Chelsea Wolfe.

Po Chelsea Wolf je tady ještě Fontaine's DC, Marianne. Skladba, která z novinek skočila až na první místo naší hitparády. No a to je poslední song dnešního dopoledne, skladba, kterou se prozatím s vámi loučí Petra Ludvíková. Užívejte si krásných zářijových dní a já se na vás budu těšit zase brzy naslyšenou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, bohumilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ.
4: Nikdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapito Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte? Okamžik.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Už je zase září.
10: Škola volá.
9: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
10: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
9: Přesně tak.
10: A kdy to letos bude?
9: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
10: Těšíme se na vás na Portance, na Smíchově.
9: Více
10: na literární dům.cz.
9: Vstup volný.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Reklama na Radio 1.

Příjemné úterní brzké odpoledne, 4 minuty po 12. hodině. Vám ze studia Rádia 1 přeje Rao Paluri. A také Joshua Morris, hudebník, pokud se nepletu, z Kapského města. Ale ruku do ohně za to přímo nedávám. Každopádně tohle to je jeho nejnovější single Hate Me in the Morning. Před námi bezmála 3 hodiny nové hudby. Doufám, že si to užijeme. Následovat bude ukázka z desky, která vyšla minulý týden. Debutové album poměrně očekávané dvorního producenta třeba Kendricka Lamara nebo Revin Linney, který si říká Dahy. Deska má název Black Boy Alternative. No a tady je ukázka Love Me, na které hostuje Obong Jayar.

Erik Dahy. Já ještě zmíním, že na tom debutu Black Boy Alternative hostuje celá řada zvučných men. Kromě Obong Jaira, kterého jste měli možnost slyšet ve skladbě Love Me, třeba také Childish Gambino, Kendrick Lamar, Moses Sumney, Vince Staples, Chanel Tré a celá řada dalších. Ravin Lené. Ravin Lené je zpěvačka, která hostuje také na následujícím singlu londýnské zpěvačky Joey Crooks. Feet Don't Fail Me Now Part 2.

klasická soul popová záležitost britského střihu Joy Crooks, Feet Don't Fail Me Now Part 2, zostující Revan Lenney. A teď už Mickey Blanco, další album, které vyšlo minulý pátek, Café Paradiso a ukázka Little Feet.

tohle to je ještě jedna taková čerstvá letní záležitost od Wendy Vendor, single s názvem The Hidden Me.

0: Reklama Rádia 1.
1: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
7: kultovní román George Orwella
6: 1984.
7: Mluvili jsme spolu dnes?
6: Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma.
7: 1984
6: ve Švandově divadle.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na dek.cz.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
11: Reklama na Radio 1.

londýnský kolektiv Coco Roco s africkými kořeny, skladba Never Lost, kterou ovšem přepracovala k obrazu svému brazilská zpěvačka a hudebnice Luigi Luna. A tohle už je Cleo Soul, album, které vyšlo na konci srpna, Gentlewoman, a titulní skladba téhle soulové zpěvačky, která je také spjatá s soulovým kolektivem Salt.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama

slovenská kapela Ida the Young svoji hudbu stále více a více doplňuje o různé prvky elektroniky a vlivu alternativního roku. Zároveň si ale stále ponechávají nějaké folkové základy. Tohle je jejich nový single Dragon Head, předzvěst druhého alba Seeing in Rivers, které vychází 28. října letošního roku na značce Day After. No a u kytara zůstaneme, čeká nás chlapík z Melbourne, který se říká Way Dynamic. Vlastní jménem Dylan Young s novinkou Officially.

No a nové album ohlásila také dánská umělkyně a producentka Finne Glindvad, která vystupuje pouze jako Finne. Jazz Dreams, tak se bude jmenovat nové album, které vychází letos na konci října. A tohle už je ochutnávka Everything.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Je to tak, nastal čas soutěžit. Konkrétně budete mít příležitost vyhrát dvě akreditace na druhý ročník festivalu improvizace a instantní kompozice tance s názvem Immediatus Biennale 2026. Jedná se o mezinárodní festival tance a improvizace, který proběhne od 14. a 20. září v Brně. Nabídne představení v divadle i veřejném prostoru, masterclass, ateliéry pro děti a výrazné osobnosti instantní kompozice. Těšit se můžete na Juliana Hamiltona z Velké Británie, dále na Brno Contemporary Orchestra duo Macula, nebo spíše Makula z Itálie. Motem letošního ročníku je otevřít čas, prostor pro vědomé tělo, improvizaci a tvorbu v přítomném okamžiku. No a ještě dodám telefon ke mně do studia 210 323 919. Cenu, tedy dvě akreditace, získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na následující soutěžní otázku. Jak se nazývá okamžitá tvorba pohybu bez předem dané choreografie, kdy tanečník reaguje v reálném čase na aktuální podněty, jako je hudba, prostor, partner nebo vlastní vnitřní pocity? Volat můžete teď. So unexpected. Haló, tady Rao, Rádio 1.
2: Ahoj Rao, tady Kuba.
1: Ahoj Kubo.
2: Já typu z definice improvizace.
1: Typuješ to naprosto správně, nebylo to nic složitého. Vyhráváš tedy dvě akreditace na letošní ročník Immediatus Biennale. Já ti gratuluju. A ještě mi vydrž na lince.
2: Ano, díky.

0: Ještě jednou gratulace Kubovi k výhře. Hrál nám k tomu texaský producent Bayon vlastním jménem Roger Sellers, který se na scéně pohybuje už při nejmenším jednu dekádu. Tohle to je čerstvé album z minulého pátku s názvem Filters a ukázka Unexpected, která ho otvírá. Následovat bude New Yorkčanka Rocky Road, ukázka z letošního alba Rocky, skladba Prin.
1: Přelaďujeme už 35 let.
2: Rádio 1.
3: Olé!
4: A banger to bude.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: V pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuluj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Zdar, tak co včera?
10: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
9: A přes co máš televizi?
10: No normálně, přes anténu.
9: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
10: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
9: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
11: Běháte rádi a chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
12: Reklama na Rádio 1.

jedna pamětnická skladba od britských Suede, Where the Pigs Don't Fly, což je B-strana singlu Metal Mickey z roku 92. No a teď zase jedna novinka, potom už nás čeká také kulturní servis. Německo-brazilská hudebnice a zpěvačka Gloria de Oliveira se singlem The Wind Took It Away, který se objeví na novém albu The Lying Swans, který vychází 30. října.

0: Kulturní servis.
1: 4:13 nastal čas na kulturní servis, kde se podíváme na několik pozvánek za festivaly, nebo na festivaly a také do galerii. Festival Landscape, který nabízí v svém programu, nebo jedná se o multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Případně můžete vyrazit na Brno Art Open, což je festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Galerie Pražský hrad Tereziánské křídlo v Jižních zahradách. V 16.30 tam začíná komentovaná prohlídka výstavy Czech Nature Photo, tedy nejlepších fotografií přírody. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Cajze, upravit, rezetovat, zobrazit více. Další pozvánka směřuje do Národní galerie Praha Veletržní palác, NGP 230 let. V DOXu běží výstava Faust Radky Podčevič. Galerie hlavního města Prahy Zvon, bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou. Českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. V Rock Café probíhá výstava Vlado Man. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Beat Factory, galerie Zeď a výstava Tomáše Mitury, nazvaná Chasing Shadows. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Veletržní palác, Tuskulum a také další místa v Praze a Pardubicích. Tam je k vidění Bienále ve věci umění 2026. Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí, Kája Saudek a Berenika Saudková, společná výstava Life. The Chemistry Gallery, Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař, výstava Joie de Vivre, galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Dále galerie Josefa Sudka, výstava Josefa Sudka, Železo, ocel, stroji, Kaštan, scéna u Nejazzu, Jitka Hilská, trocha poezie, Karpuchy na galerii, Pistrík Klčo, Margarita Ivy a výstava You Can Return, You Are Here. European Arts, tam běží výstava Sáry Konečné a Terezy Štětinové, nazvaná Zrání. Pragovka galerie Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová, společná výstava Zachytit niť. No a konečně Sektor 9 na Smíchovské náplavce. Tam je k vidění výstava Umbrales Laury Delago. Co se týká programu Rádia 1, já vás budu vlnami Rádia 1 provázet do 15. hodiny, kdy mě vystřídá kolega Josef Sedloň. Ještě také doplním, že ve 14 hodin si budeme povídat s Davidem Stecherem hned o dvou akcích nadcházejících, literatura v parku a literatura pod širým nebem. 18 hodin vás pak čeká pořad Estereo, 19 CD Nonstop, ve 20 Československá hitparáda Velká sedma, ve 22 hodin pořad Unizone a od 23 hodiny potom Electronic Tuesday. Tolik kulturní servis. Kompletní kulturní přehled najdete na webu Rádia 1 v podsekci Kulturní servis. Pokračujeme dále. Čeká nás pražská formace Metastavy v čele se zpěvačkou Anou Hokešovou, která se vrací s novým EPčkem Pro pocit štěstí. To vyšlo minulý pátek. A tady to je ukázka s názvem Nebudu se vznášet.

ukázka z aktuálního nejenom remixového alba, ale vlastně kolekce i předělávek poslední desce americké kapely Turnstile Never Enough s podtitulem Versions, a tohle byla verze skladby Light Design od Blood Orange. Ještě předtím novinka od britského producenta Andyho Stotta Something in Mind, na které si zahostovala hudebnice a zpěvačka Elaine Hawley, a je to předzvěst nového alba Late Loop. No a to, co nám hraje už teďka v podkresu, je jedna z novinek nasazených do hlavního žebříčku Hitparády Rádia 1, pro kterou stále můžete hlasovat. Ryan Hemsworth, producent, a skladba A Display of Emotion, která se objeví na nové desce Numb Skull.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
2: Quick Stop. Geniální.

britsko-dánská spolupráce kytaristy a producenta George Hockey Smitha, Smise spíše, z Cornwallu a producenta a hráče na klávesi Louie Falkentropa z Kodaně. Společně jako Never Never vydali tenhle ten single na kodaňské značce Esquesco Colorform. No a tohle už je projekt Lancer. Možná až trošku Witch House-ová indie popová záležitost z Velké Británie. Skladba má název Too Late a vyšla na XL Recordings.

Bolik, trošku tajemstvím opředený londýnský producent a také rapper Lancer na novince Too Late. No a jenom pár dní stará je i následující skladba od projektu Always You s názvem Against the World z chystané stejnomenné desky.

0: Reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
3: A proč?
2: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
3: A kde to letos bude?
2: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
3: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
2: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září 16.30 ve Vile Lana.
3: Zastávka Hradčanská.
2: Více?
3: Na literarnidum.cz.
2: Vstup volný.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký krytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
10: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
11: Reklama na Radio 1.

13 hodin 37 minut posloucháte Rádio 1. Od mikrofonu vás zdraví Rau Upalory. Tohle to byla další novinka, tentokrát v podání valašské hudebnice a také členky kapely Adwaite, Gwenllian Anthony alias Gwen, která právě v rámci svého solového projektu zabrousila do popovějších, přímočařejších vod oproti své domovské kapele. Single s názvem Pop s vykřičníkem je předzvěstí její solové debutové desky UMA, UMA, která by měla vyjít na konci října letošního roku. Teď trošku zpomalíme s kapelou Immersion, čerstvé album zpátku minulého. Immersion, to jsou Colin Newman z kapely Wire a Malka Spiegel z projektu Minimal Compact. Myslím, že už se jedná o druhou společnou spolupráci. Album má název What is Lost Will Return a tohle to je ukázka Megafauna.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Frustand, Zora Jones, Umru, Jovning Portal, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunch Meet Festival CZ. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunch Meet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
2: My se ještě na line-up nadcházejícího ročníku Lunch Meet festivalu podíváme blíže trochu později. Teď jsem ale zalovil tady do CD archivu na několik... Vytáhl jsem tady několik CD. Tohle jsou Depeche Mode. Deska Altra z roku 97. Jedna z balad

Depeche Mode a Martin Gore. Bottom Line z desky Ultra. No a dalším CDčkem je deska s názvem Ray of Light. Pokud se nám rozjede, už to běží. Skladba od Madony s názvem Swim. Vzpomínka na britského producenta Williama Orbita, který ve věku 69 let zemřel před měsícem.

0: jedno.
1: Ahoj, tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
2: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
3: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
2: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Už je zase září.
7: Škola volá.
6: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
7: A jo, vždyť je to letos už po 7.
6: Přesně tak.
7: A kdy to letos bude?
6: Pondělí, úterý, ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
7: Těšíme se na vás na Podrýmce, na Smíchově.
6: Více
7: na literární dům.cz.
6: Vstup volný.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Slyšíš to, co to je?
11: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
10: Tak to je pecka.
11: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
10: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
11: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Reklama na Radio 1.

0: třetice jsem sáhnul do našeho archivu, tentokrát za skotskou dvojicí Boards of Canada a deskou Geogady z roku 2002, skladba Dawn Chorus. No a protože už máme za nějakou půl minutku 14. hodinu, nastává čas na avizovaný rozhovor, který se týká dvou nadcházejících akcí kulturních. Tou první je Literatura v parku a druhou Literatura pod širým nebem. Já už ve studiu naproti sobě vítám ředitele Pražského literárního domu, autorů německého jazyka, tak zní celý název, Davida Stechra.
1: Dobrý den, dobré odpoledne.
0: Právě Pražský literární dům pod jeho záštitou vlastně tady tyhle ty kulturní projekty už nějakou dobu fungují. Já bych to asi vzal trošku chronologicky, protože ten jeden z nich už začíná vlastně zítra, tak abychom posluchače pozvali včas, tak to se týká Literatury pod širým nebem.
1: Ano, přesně tak. Tak Literatura pod širým nebem je vlastně už letos po sedmé.
0: Ano.
1: Dá se říct, že vznikla z idei, že tady je vždycky v této zemi velkým zvykem zapomínat, ale před 7 lety i před takovým krásným počasí, pak nás zase čekal lockdown. A teď tak jsme přemýšleli, jak bychom mohli udělat, že také, když byla tato možnost zpřístupnit více tu literaturu i veřejnosti, a pokud jste byl venku, tak byla nižší pravděpodobnost, že nepůjde to uspořádat. Takže jsme se tedy tak dohodli s radnicí Prahy 5 v tom krásném parku Pordheimka a napadlo nás uspořádat takový festival, a jelikož to mělo velice pozitivně a velkou odezvu, tak vlastně od té doby to pořádáme každým rokem a snažíme se vždycky pozvat tak minimálně 4 autory. A skoro vždycky je to genderově vyrovnané. Loni, když jsem tady u vás byl, tak dokonce jsem říkal, že jsou jenom samé ženy. Letos to bude 50-50. Přesně tak. A začínáme tedy už zítra.
0: Ano.
1: A kdy bude naším hostem Miroslav Hlaučo, což je paradox, že je to už, ještě není úplně 60, ale skoro. A vlastně před 2 lety debutoval a obdržel 2x Magnesiu literu za svůj román Letnice. A to bylo i za debut i za knihu roku. Takže já si myslím, že určitě to stojí za to přijít, a i když nám pořád říkali v rámci předpovědi, že počasí se nám pokazí, tak teďka podle aktuálně to vypadá, že by mělo být stále příjemně, takže samozřejmě všechny srdečně zvu, aby už zítra přišli v 18 hodin na Pordheimku na Smíchově, že určitě to bude stát za to.
0: Jasně, to je Štefániková ulice.
1: Ano.
0: Před Letohrádkem.
1: Ano, přesně tak, je to prostě zastávka Anděl, dříve Moskevská.
0: A začátek programu je
1: v 18 hodin.
0: 18 hodin, takže myslím si, že není důvod nedorazit na akci, jinak vlastně platí, že vstup je volný.
1: Ano, vstup je volný a je tam vždycky výhoda ta, že samozřejmě že to probíhá formou rozhovoru, a autor pak čte ukázky ze své knihy. Musím říct, že tato kniha, proto jsem řekl, že vyšla před 2 lety, tak vlastně byla přeložena už do 10 jazyků, mimochodem třeba do arabštiny, a jelikož byste zmínil celý náš název, my říkáme vždycky Pražský literární dům, ale správně autor německého jazyka ještě, tak byli do němčiny. Bylo to přeloženo do 10 jazyků, což musím říct, že je velký úspěch, zvláště u českého spisovatele.
0: No. A debutanta a 60.
1: Ano, skoro, aby jsme se nedotkli.
0: Tak, pardon,
1: no. může říct, on je ročník 67, takže mu teď už bylo, myslím, v letě 59. A my na to hned navážeme v pondělí, kdy bude, to je teda 14.
0: Ano.
1: A bude, a my tam vlastně letos máme skoro samé držitele nebo držitelky ceny Magnesie Literary, dokonce minimálně jednou, dokonce i více dvojnásobní. A bude Anna Bolava, což je pseudonym, a taky držitelka Magnesie Literary, která bude naším hostem to pondělí, teda 14. v 18 hodin. Tím budeme pokračovat. Takže to si myslím, že i podle, samozřejmě nevím, jaká bude předpověď, ale zatím vypadá příznivě, takže to. Ale znovu říkám, že je to vždycky tou formou, že pak si mohou i tu knihu nechat podepsat. To jsem ještě, myslím, nezmínil.
0: Ten program ještě pokračuje, ještě tam jsou
1: ano,
0: dvě.
1: Ještě tam jsou dvě, ano.
0: Tak, pojďme.
1: Pak jsou tam, ještě je tam 22.
0: Ano, to je úterý. Je,
1: správně. To běží také tak ve vaší anonci, co tady máme na Rádiu 1, že máme pondělí, úterý, středu v září. A to bude Marek Šindelka, což je taky opět oceňovaný autor. Je to i nejenom spisovatel, ale i scénarista. Byl jeden z autorů scénáře filmu Okupace, který myslím, vím, že dostal cenu za scénář, ať už kritiky nebo Českého lva. A teďka byl vyšla nová aktuální kniha z té Měhy. A to, jak vlastně vydal knihu po 10 letech, takže určitě, a která má velmi pozitivní recenze, to tady říkám, že říkal jsem to i u pana Hlauča, i u paní Bolavy, ale je to tak, že je to, já neříkám, že po delší době bude číst, ale vlastně kniha se objevila po 10 letech, tak my jsme ho měli už víc dříve, ale tady na té prodejní ceně, protože to je 7. ročník, jak jsme řekli, a kniha mu vychází po 10 letech, takže to stojí také za to. No a celý festival bude zakončen 30. září, což je středa.
0: Ano.
1: A to bude paní Ivana Pecháčková, která je známa i se svým nakladatelstvím Meander, které se zabývá také hlavně dětskou literaturou, ale ona je proslulá těmi svými pražskými legendami. Uh-huh. Takže si myslím, protože to bychom měli říct, protože je to v Praze, tak je to samozřejmě více. Je tam větší topik, to je takový moderní výraz daný samozřejmě na Prahu a i vztah třeba k Praze 5, která se velmi mění a je i dostupná vlastně i odsaď tady ze sídla Rádia 1, že je teďka velmi dobré spojení, ať už tramvají nebo metr.
0: Ano, ano. Takže to je 30. září. Možná bychom mohli posluchače i nějakým způsobem ujistit, že i v případě nepřízně počasí, tak máte v záloze.
1: To je důležité, dobře, ano, jste to zmínili, když my jak říkáme, že se modlíme vždycky za dobré počasí. A tak v případě nepřízně počasí čtení proběhne za každého počasí, ale nemusí si nosit návštěvníci pláštěnky ani deštníky. Samozřejmě ty mohou, kdyby pršelo, ale nebude to probíhat za deště, protože máme vždycky možnost, hned je vedle galerie Prodajmka a tam se nám to asi stalo jednou nebo dvakrát, takže v případě nepříznivého počasí probíhalo čtení vevnitř. Takže by nám to nemělo snad nic narušit. Takže určitě stojí za to, aby si posluchači tyto termíny zapamatovali. Ten 30. je vlastně po svatém Václavovi, to bude volno, takže proto to neděláme v úterý 29., protože si říkáme, že určitě
0: ještě bude prodloužený.
1: Přesně tak, a už tě budou, aby se mohli zaklimatizovat po návratu z volna. A toho 30., aby ještě samozřejmě budeme moc rádi, když dorazí a srdečně zveme.
0: A ta autorská čtení začínají tady vždy v těch 18 hodin.
1: Ano.
0: Ano. Případně tedy informace jsou dostupné i na webu.
1: Ano, na stránkách literarnidum.cz.
0: A ještě určitě bychom měli zmínit tedy tu druhou.
1: Ano.
0: Přehlídku kulturní Literatura v parku.
1: Ano, to je dost festival, ten má velkou tradici. To už letos děláme 16. ročník. A je to to, jak jsem řekl, že ten festival Literatura pod širým nebem je hlavně s tou tematikou to nejaktuálnější, co je z české literatury. A tady tohle z toho opravdu musím říct, že ten festival Literatura v parku, jak my říkáme, že je to open air literární a mezinárodní. Jo? Tady, já vždycky, když jsem u vás hostem, tak vždycky připomínám a opakuji to a pořád to je pravda, že to nemá doteď velkou tradici. Jo? Tady, jak víte, teď je velká tradice, že se dělají open air koncerty.
0: Ano.
1: Ale taková ta literární čtení pořád nemají a my se snažíme každý rok neunavně v tom pokračovat. A letos už je to po 16. A my jsme začínali kdysi ve Stromovce, u Šlechtovy restaurace, tak i posluchači Rádia 1, myslím, vědí, jak to je se Šlechtovou restaurací a jak to je ve Stromovce. Pak jsme se přesunuli na Pražečku a teďka, takže se nesnažíme se zůstávat na jednom místě a teďka budeme letos, poprvé jsme se přesunuli do krásných prostor Vily Lana, což je v Bubenči, blízko od stanice Račanská. Je tam i blízko například Muzeum literatury a budeme vlastně nebudeme pod otevřenou střechou, protože samozřejmě nevíme, jaké bude počasí, a tady buď to bude mezinárodní festival a bude probíhat celé odpoledne až do večera. A letos budou, to už je tradicí, že přijíždí německy mluvící a německy píšící autoři nebo autorky, takže bude i letos z Německa, i Německo i Rakousko bude zastoupeno. A po druhé leto, teda už loni jsme to udělali poprvé, že my se snažíme reagovat i aktuálně na situaci, a takže jsme pozvali jednoho spisovatele nebo spisovatelku, a bude to spisovatelka opět ze Slovenska, protože si myslíme, že je dobré udržovat dále dobré sousedské vztahy.
0: Určitě.
1: A aby taky jsme nebyli jenom zaměření jenom na tu jednu
0: naši literatu. Kotlinu.
1: Ano, přesně tak, ano.
0: Takže 17. září Vila Lana, což je tady okraj Letenských sadů, dá se říct.
1: Dá se říct přesně tak, ano. Takže vlastně se jakoby vracíme zase na tu Letnou, nebo na to, takže oklikou po té se vracíme v blízkosti té Stromovky. A tam to začíná v 16.30 a měli bychom říct, že bude to velmi zajímavé v tom, že tam bude ženská, začneme s třemi ženami, ženská debata.
0: Tak už bych to, už to není tak vyvážené, jako v případě.
1: Ale o to více, jako právě proto máme mi dobré jméno, že opravdu se snažíme být genderově. Minimálně vyvážení někdy převažujeme, a bude tam Barbora Bažantová, což je česká autorka, která píše prozu a literaturu pro děti, a její aktuální povídka Návštěva je vlastně velmi zajímavý, je to milostný dopis vycházející z neopětované lásky, a je to vlastně Barbora Bažantová přesídlila, že je teďka v Podkrkonoší, a je to samozřejmě velmi zajímavý pohled, kde v malém městě, z malého města ta povídka, že asi jeden pohled úplně jinačí, než když jste ve velkom městě. A ze Slovenska budeme mít Barboru Hrínovou, která bude svým aktuálním románem, dílem Plachý dům. A z Německa dorazí naše lounská stipendistka, protože naše instituce pravidelně uděluje stipendia literární, to je dobré vidět českým spisovatelům i novinářům, že posíláme do zahraničí. A Lina Týde začala takovým dystopickým románem a její aktuální kniha je Dies Irae, a bude to velmi zajímavá diskuze, kterou bude moderovat Pavel Sladký. No a v 18 hodin přejdeme na prezentaci překladů Daniela Vizra. Když jsem tady zmiňoval ten COVID, tak vlastně jeho román Královna hor dostal ocenění, rakouskou cenu, a teďka je to vlastně v překladu zajímavý název knihy nebo titul 012, a je to překladu Magdaleny Štulcové, a bude to velmi zajímavé, ale jakož asi už nás tlačí čas, tak už bych to nechtěl přetahovat, jenom jsem chtěl říct, že Daniel Vizer vlastně napsal takový, je to i science fiction, že vlastně se nechá ten jeden muž smrazit a po 30 letech se rozmrazí, a je to zrovna v době covidu. Takže už jenom to stojí za to.
0: Tak já moc krát děkuji za pozvánku na oba festivaly Literatura v parku a Literatura pod širým nebem Davidu Stechrovi. A
1: já moc děkuji a budeme moc rádi, když samozřejmě posluchači Rádia 1 dorazí, a jak já vždycky říkám, že Rádio 1 je pro nás velmi důležité a pořád se nám líbí, že já si pamatuju začátky Rádia 1 a že stále se nehraje z playlistu, to snad už jediné rádio. Takže všichni, kteří nás poslouchají, tak vás srdečně zvu a budeme rádi, když na některé čtení dorazíte více na našich stránkách literarnidum.cz. Děkuji.
0: Děkujeme moc krát.
1: Naschledanou.

13 hodin 15 minut posloucháte Radio 1, doznívá dívčí dvojice z Londýna, která se říká Curbside Lampsear. Tento pátek vyjde pětiskladové album a pomezí New Wave, nějakých experimentů, ale i Dream Popu a Shoegazu. Put rings on all my fingers to weave down my hands, tohle byla ukázka Uneasy. No a teď už zmiňovaný festival Lunch Meet, nebo v rámci kulturního léta, letos tedy už posledního týdne věnovaného kulturnímu letu, se věnujeme 17. ročníku festivalu Lunch Meet, který proběhne od čtvrtka 24. do neděle 27. září v Pražské národní galerii. No a tím headlinerem, si troufám tvrdit, jsou britské legendy Autechre. Tak trošku kontrapunkt vůči té klasické, tradiční kurátorské práci Lunch Meet Festival, který kromě hudby se hodně soustředí na tu vizuální stránku, nicméně Autechre jsou proslulí už přes 30 let v rámci svých vystoupení tím, že se hraje v úplné tmě. Nejinak tomu bude i letos. Myslím, že hrají v neděli 27. No a tady vybíráme jednu starší skladbu z desky Oversteps, Sea on Sea. A ještě dodávám, že v rámci kulturního léta tento týden tedy budete moci a stále máte příležitost soutěžit mimo jiné o dva vstupy na Lunch Meet.

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, bohomilé.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
4: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Před 70 lety se v Ďáblicích poprvé otevřela cesta ke hvězdám.
11: Od té doby se tady pod hvězdnou oblohou vystřídaly generace zvědavých očí.
10: A teď je čas to 70. výročí společně oslavit.
11: Hlavní město Praha a hvězdárna Ďáblice vás zvou na 3 dny plné vesmíru,
10: pozorování
11: a vzdělávacích aktivit v kulisách svítících planet.

Jem Elmar, Mark Spoon, to jsou Jem and Spoon, německá dvojice ve skladbě NASA, tedy NASA, ovšem tady tato zkratka znamená trošku něco jiného, konkrétně Nocturnal Audio Sensory Awakening z desky Tripomatic Fairy Tales z roku 1993. No a teď už novinka z Jižní Afriky, producent a představitel tamnější deep houseové scény Three Stepu, Tabo Tonic, který v minulosti spolupracoval třeba s Charlie Websterem, dalším deep houseovým mistrem, má venku nový single s názvem Listen to the Kids.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Poslechněte si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Vrací se nám brooklynská kapela Dive. Ti si chystají vydat nové album na konci října a tady je úvodní single The Fountain. V novinkách se také objevuje skladba A Display of Emotion od kanadského producenta a DJ Ryana Hemswortha. Nový materiál v podobě singlu, a to 7. srpna, vydala na vlastním labelu Young Art Records Toki Monsta, neboli Jennifer Lee, americká DJka a producentka. Jmenuje se Memory on the Run.

Další novinkou je spolupráce Denzla Curryho a Kennyho Beatse Difference featuring Yeba. Nová věc s názvem Tom Will Smack Your Ass navazuje na loňské album Cosplay od londýnské kapely Soul.

0: Při vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert Blockhead and Proletar, ke kterým se přidá Arms and Sleepers. Vše se koná v úterý 29. září v Cargo Gallery.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Rádiu 1 doznívá, veterán ambientu, ale techna a elektroniky všeobecně už od 90. let, John Beltran, skladba Soft Rain z chystaného alba Sunrise and Life We Live, které vychází tento pátek.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

hudebník, písničkář, producent z Toronta, který se říká More More, vlastně jménem Seth Nyquist, je zpět s novým singlem Hurt You z chystaného releaseu No One Alive Will Listen. No a tohle už je producentka Logic 1000, která bude 2. října vydávat očekávané album plné hostů od Kristen and the Queens, Fauzi, Juné Pinku, také po Jam City, který hostuje ve skladbě Jersey právě teď na Radio 1.

14:52. Tímto už se ze studia Rádia 1 loučí Raúl Paluri. Díky moc za poslech. Seznam odehraných skladeb už nějakou dobu je k vidění na webu Rádia 1 pod mým jménem. Na závěr do 15. hodiny, kdy mě ve studiu vystřídá kolega Josef Sedloň, ještě dvě skladby. Novinka od Veroniky Slovikovské, která dříve působila v rámci uměleckého pseudonymu Berry, na Rádiu 1, myslím si, že docela často zaznívala. Nově teď jako Me as a Girl vydala single I Don't Know Why I Said That. No a na úplný závěr pak ještě kapela z Brooklynu Water From Your Eyes, starší kousek Adlin. Mějte se fajn, užijte krásného počasí a poslouchejte Rádiu 1. Zase za týden se budu těšit na slyšenou.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Nikdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapiteau Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
9: Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
10: Reklama na Radio 1.
11: Vývar. A rybí vývar získáme jedině z rybích hlav, jo? A z nějakého kousku nebo odřezku jiné.
12: Ale pozor, mi, pane. Nejlepší vývar získáme jedině na Rádiu 1.
11: Tam není to nic proti žádným bontónům. Zrovna tak tam můžeme...

0: jedno.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na rachot.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. Stuart McCall, Manuloy, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penalti.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
13: Reklama na Radio 1.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 17. a poslední týden soutěžního speciálu Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet. Otekr v amfiteátru Veletržního paláce. Tímhle vrcholí 17. ročník Lunch Meet festivalu, který od čtvrtka 24. do neděle 27. září promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti otevírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Frštan.

Kotl, Bapary, Miriama Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, Natalie Pleváková a spousta dalších. Poslední lístky na Lunchmeet Festival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupů na Lunchmeet najdete podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Audioknihu Peter Heller, Psí hvězdy, Vzhlížet ke hvězdám. Vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Biorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. Cykločapka od cykloshopu Atom Bike. Kolo, bike, batoh, helma, tretra. Vše na atombike.cz nebo v kamenné prodejně v Praze Evropská 34. Originální triko od první houbařské speciálky Les Houbeles. Nebuď v lese za váguse. Leshoubeles.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlínky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Příjemný odpoledne máme a přeji od mikrofonu Rádia na Poravě Josef Sedloň. Dozněli nám Palladian, jejich novinka Embers. Tohleto nový track najdete na jejich novým EPčku stejnomenem a doplním, že tuhletu dvojici původně si tale žijící a tvořící už v Barceloně přivítáme poprvé také zde v Praze 5. prosince v Paláci Akropolis. Každopádně byste slyšeli také ale třeba zpěvačku V, no, Wisdom 2, se její singlovku, také domácího Berkloud, tohle talenta mladičkýho syna Václava Velky a také Fluke v remixu od Daniela Averyho, Jacques Greena v novince Presence z chystaného desky JG a také třeba Elf Traps, ten projekt bubeníka z kapely dříve Go-Go Penguins, nyní už právě také projektu Mammal Hands. Každopádně my už teď se vydáme zase za další novinkou od kapely Untitled Hero. Jejich single Amy Lou Wood Freestyle je první chutnávka, no možná už druhou, z chystaných také konečně debutové podzimní desky pro značku Dirt Hit.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

Tak to byly Fountain DC a tohleto první místo hit parády Rádia 1 z nuly na jedničku právě s touhleto věcí Marianne, první pilotní single z chystané desky Dopamine Chamber a myslím si, že příští rok je přivítáme opět po těch pěti letech v Praze. Teď už ale mám tady nachystanou další novinku a ta je tentokrát od hudebnice nebo hudebníka M83, tak Anthony González je zpět, další velké jméno z indie scény, které vzniklo už před více než dvěma dekádami a vy znáte skvělé hitovky už také ze značky třeba Mute Records, či dříve Goom. Ostatně jsem M83 objevil na počátku milénia vlastně na festivalu Sonar, kde tenkrát ještě úplně s první deskou vystupovali a tohle už je novinka Blister Sunrise M83. A 15 hodin 47 minut, za chviličku také soutěž na Rádiu 1.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Tak a máme tady soutěž Kulturní léto, dnes už vlastně druhá mám pocit soutěž, každopádně 17. a poslední týden soutěžního speciál Kulturní léto končí s festivalem Lunch Meet, vystoupí Otekr v amfiteátru Veletržního paláce, tímto vrcholí 17. ročník festivalu právě Lunch Meet, který proběhne od čtvrtka 24. do neděle 27. září a promění Prahu v centrum nezávislé elektronické hudby a nových médií. Funkcionalistický kolos Národní galerie se veřejnosti odebírá exkluzivně u této příležitosti a spolu s klubem Ankali nabídne přes 30 projektů a 5 světových premiér. Vystoupí také Kamaru and Nick Frštand, dále Zora Jones, také Umru, kterého posloucháme, Yawning Portal, Vapary, Miriam Kardošová, Isama Zink a DJ Gap, či Natálie Pleváková a spoustu dalších. Poslední lístky na lunchmeetfestival.cz sajtě. No a vyhrát můžete mimo jiné kromě dvou vstupenek na festival Lunchmeet také voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, podložku pod myš od Connected, poukaz v hodnotě 500 korun v obchodě Be Origo a také cykločapku od cykloshopu Atom Bike. A poslední také je triko od Les Obeles. Zapište si, naše telefonní číslo je do studia 210 323 919 210 323 919. No a já budu chtít od vás slyšet odpověď na otázku. Lunch Meet letos obohatí DJ set hyperpopového prince a elektronického producenta, který vystupuje pod jménem Umru. V jakém městě se tento hudebník narodil? Volejte na číslo 210 323 919 a kulturní letní balíček je váš, včetně i vstupu na Lunch Meet. No já myslím, že už v tuhle chvíli také volá první posluchač. Ahoj.
2: Jo, jo, čau, čau. Tady Honza.
1: Tak Honzo.
2: A já si myslím, že je z New Yorku.
1: Myslíš to naprosto správně. On se tam narodil, nevím, jestli tam ještě pobývá, možná už pobývá v Londýně, ale každopádně otázka zněla, kde se narodil, a ty si řekl New Yorku, takže jsi odpověděl správně a já ti samozřejmě gratuluji k výhře tohohle kulturního letního balíčku. Ty už jsi byl na festivalu Lunch Meet?
2: Jo, několikrát, takže...
1: Lístky nemáš ještě?
2: No, myslím si, že jenom je vždycky scháněl na poslední chvíli, tak letos mám vyřešeno.
1: Perfektně. Tak Honzo, gratuluju k výhře, vydrž mi drátě, jak si cenu převezme, až se domluvíme a doposloucháme Umru a jeho First Light track, který vznikl také s Jacques Greenem.

Tak to byla už věcička od Jacques Greena, tato spolupráce s Umru právě společná s názvem First Light. No a my se teďka už podíváme za touhletou novinkou také od George Fitzgeralda, jeho track The Ladder. Vyšel teďka v pátek na značce Domino a tenhle ten britský producent se navrací zřejmě také novým materiálem, který doufám vyvrcholí v podobě alba třeba z kraje příští roku, či možná ještě na konci právě na značce Domino. George Fitzgerald a 15 hodin 54 minuty.

0: tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat za heslo, heslo, raz, dva, tři. Za to, že jsi klikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
9: Reklama na Radio 1.

Příjemná věcička o této hudebnice Lily Juniper, kterou jsem vám dovezl už v minulé dekádě společně s Frederickem Robinsonem tenkrát, a od té doby už se tato, myslím, že Londýňanka také chytla na americké značce Friends of Friends, kde vyšel tenhle příjemný singlík Way to Love. Před námi je další, tentokrát už americký producent, který zajímavě fúzuje nejenom klubovou muziku, ale i příjemný takový indie vokální věci, a tohle je Amtrak a jeho novinka z tohohle dvojsklubového počinu, který se objevil teďka v pátek na značce jeho Openers. Tohle už je Amtrak's Club Believe.

Tak to byla velmi příjemná věc, názvem Door od domácí dvojice Jan Brandt a Katarina, kteří teďka obnovili svou uměleckou dráhu. Myslím, že ta pauza k něčemu byla, je to hodně příjemný teďka tyhle ty elektronické nové věci. No a tohle už je také další talent z Argentiny, tentokrát producentka Giom, kterou vzali pod svá křídla Anjuna Deep, aspoň pro svůj sublabel Explorations, kde vydala teďka minulý měsíc, toho koncem srpna, tohle to velmi vydařené tryskabové EP In Orbit. Tohle už je titulní věc. 16 hodin 11 minut, vy posloucháte Radio 1 a za chviličku také kulturní servis.

0: Tolik projekt Optometry, ve kterém najdete Johna Techadu a také March and Strum. Jejich novinka Green Flashlight, která vyšla teďka také koncem ještě srpna. Já znece palet právě Johna Techady. Teď už 16 hodin 17 minut a je tady kulturní servis.
1: Kulturní servis.
0: Tak, dnes máme 8. září roku 2026, svátek mají Mariany, takže Mariankám všechno nejobzvláště naší Strouhalové. Každopádně mám pro vás tady už tu reprízu kulturního servisu, který nabídne koncerty, tančírny, filmy, divadla i ostatní zajímavosti. No a samozřejmě i program Rádio 1. Takže pojďme na to. Koncertu a tančíren. Vybíráme třeba v Rock Café v 19.30 dneska koncert Fire Department a kapely Kaiby. V Jazzdoku pak v 21 hodin spustí Imran Musa Zangi a Aqua Congas. Energy Pubu dnes v 19.45 probíhá Prague Open Air a dnes vystoupí Jasná páka. Klubovna Povaleč 19.30 vás zve na koncert Noise Zone. No a v Paláci Akropolis se vystoupí od 7:45 Midnight Swimmers a Metastavy. No a poslední nabídka do Plzně, do Zachpak v Plzni od 19 hodin tam vystoupí PSH a také DJ Body Moving. Z plnou mých představení nabídnu Kino 35. Dnes 18 hodin se tam promítá Mouchy a ve 20.00 Popelka. Edison Film Hub vás zve už 18.30 na Samuraj a Vězeň a v 21.15 Konec Oak Street. Kino pilotů ve 20.20 promítá Samuraj a Vězeň a ve 20.30 Budapešť 1957. Do letního kina na Pragovce můžete zejít už ve 20 hodin na film Homeless Blues. Kino Přítomnost pak ve 20.30 promítá Černou ovci. No a kino Dlabačov 18 hodin má dvě nabídky, film Dvě deci duše a o 20 hodin Budapešť 1957. Kino Aeropak v 18.00 nabízí film Star Trek Double Feature. Tolik filmy, teď už divadla. Klubovna Kašpar v 19.30 dnes hraje krásku z Linein. Do divadla X10 se můžete vypravit už na 19. hodinu na představení Amadoka. Divadlo v Celetné pak v 19.30 má na programu hru Rozmarné léto. No a La Fabrika, ta hraje dneska představení Kintsugi v 19.30. No a poslední nabídka do Azylu 78. V 19 hodin se zde bude hrát představení Má vlast. Tolik ještě divadla, teď ještě s ostatní zajímavostí. Kaštan, scéna Unijazzu, nabízí v 18.30 přednášku architekta Zdeňka Lukeše pod názvem Typologie Prahy 17, galerie a výstavní síně. No a Sektor 9 na Smíchovské náplavce vás zve o 19 hodin na uvedení nové knihy Štěpána Kučery. No a poslední nabídka do čítárna Unijazzu. V 19 hodin je zde čtení J.R.R. Tolkien a Finsko. Tolik kulturní servis najdete na stránkách Rádia 1. Samozřejmě vy ale můžete být věrní poslechu Rádia 1. Vězte, že v 18 hodin je tady pravidelný vinylový speciál Stereo. Dneska si s Martinem Mikulášem. Každopádně v 19 hodin pak už také pravidelné CD non-stop. Dneska s domácí československou deskou a padl výběr na slovenský trio Gverkova na jejich desku Safari z roku 2015. O 20 hodin pak už premiéra československé hitparády Rádia 1 Velká sedma. O 22 hodin pak už hodinka pořadu Unizone a v 23 hodin Electronic Tuesday s Janem Krumem. Tolik výhled na Rádio 1. Příjemný poslech až do 18. hodiny vám přeje Josef Sedloň a já doplním, že playlist najdete na stránkách Rádia 1 už. Teď už míříme za další zajímavou novou spoluprací Bibio a Dorian Concept.

Tolik Bibio a tentokrát spolupráci s Dorian Concept a skladba Lichen Trip z chystané desky právě Bibio Answers na značce Warp Records. No a teď už vám nabídnu další spolupráci, tentokrát dvojice z Berlína Two Lanes a producenta Zone, který ho znáte třeba dříve z značky 4AD, s jeho výbornými takovými soul elektronickými deskami. Společná věc Shape with Two Hands je možná takovou ochutnávkou z jejich chystaného

0: Reklama Rádia 1.
1: Klik. A ještě klik. Dostanu tě. 300. 400. Tu máš.
2: To zas paříš ty svý onlineovky, Bohumile.
1: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
2: A co teda jako blbneš?
1: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
3: Online aukce výtvarného umění, staržitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Už je zase září.
8: Škola volá.
7: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
8: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
7: Přesně tak.
8: A kdy to letos bude?
7: Pondělí, úterý ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
8: Těšíme se na vás na Podrýmce, na Smíchově.
7: Více
8: na literární dům.cz.
7: Vstup volný.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Slyšíš to, co to je?
11: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
10: Tak to je pecka.
11: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
10: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
11: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Reklama na Radio 1.

Příjemná věcičko ze značky Hospital teďka, která vyšla před týdnem od track od Everything But Girl v novém kabátku drum bassovém od Matt Grasham Marka Logistics. Basková Run a Red Light a my ještě zůstaneme drum bassovým rytmu a další velmi vydařená pecička. Tentokrát značky Shogun Audio projektu Particle s kabát Coming Down. Tokrát celý nový track teďka zpátku. Tak posloucháte rádio na 16 hodin 35 minut. Příjemný poslech až do 18. hodiny vám přeje Josef Sedloň a my jedeme tuto jízdu zase po třech nedělích, kdy se vám užívám. Se vás užívám každopádně. Čekněte playlist na stránkách rádia. Teď už Particle Coming Down.

Tak to byl producent z Británie Catch 92, manchesterská záležitost značky Folded Music, která ostatně se tady blízkne už v tom příštím roce v březnu na festivalu Spektakuláre showcasem, a právě Catch 92 bude jeden z těch, kdo tam vystoupí, kromě ještě Fathomless a také Asta Hirokiho, který je tenhle ten label spravuje už dlouhá léta. Tohle už ale z Brightonu producent pro změnu Ambassadors, převlek producenta Mark Dobsona, kterého sám dovezl už na Music Infinity v minulé dekádě. A jeho novinka po dlouhé domluce Cloud Atlas Ambassadors.

0: Jedna reklama.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
0: Jedna reklama.

Tak tolik úvodní track od Sun Glitters z nové desky, která vyšla teďka minulý měsíc pod názvem Out of Face. Ukázka s názvem Almost Hours. Od tohletoho původem Portugalce žijícího dlouhá léta v Lucembursku. Pod jinak civilním jménem Victor Ferreira. No, po Sun Glitters další, tenhle ten už veterán na poli takové indie troniky. Will Wiesenfeld a Kabath, kterou jste mohli registrovat třeba v projektu Post Vimus či Jotic. Tohle však jeho nové EP pod projektem Bath, které dostalo název teďka EPčko s dalším názvem Three Negative Pop Songs.

CD Nonstop. Slovenské dream pop indie kytarové trio Kverkova vzniklo na počátku minulé dekády v Dunajské Stredě. Jejich druhé album Safari z roku 2015 si připomeneme dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: James Messiah, tenhle ten básník, rapper a vůbec hudebník z Londýna. Tentokrát spojení s vokalistkou May. Jejich společná věc Grave vyšla už je to měsíc a půl zpátky určitě. Každopádně James Messiah jste mohli zaregistrovat dříve. Třeba i na značce Hyperdub v projektu Baby Father. Teď máme 16 hodin 59 minut. Za chviličku také rozhovor o festivalu Kůl v plotě.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
3: coffeesource.eu.
4: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Běháte rádi? A chcete pomoct rodinám v nouzi? Přijďte 8. září do Obory Hvězda na 8. ročník běhu dobré vůle nadace Olgy Havlové. Závodit můžete na 5 nebo 10 kilometrů ve štafetě s kamarády či kolegy, nebo si můžete jen užít doprovodný program. Připojte se k závodu, kde nejde o čas, ale o chuť pomáhat. Více informací na www.cz. Mediálním partnerem závodu je Rádio 1.
10: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Reklama na Radio 1.

0: Tak tohle byla už úvodní věc k festivalu Cool v Plotě. Už 17. ročník se na vás chystá opět tenhle ten druhý víkend v září v Písku. Na úvod Manu Lewis a skladba Flu. Ve studiu se mnou sedí v tuhle chvíli už dva milí hosté, mimo jeden se spolupořadatelů festivalu Cool v Plotě Milan Špiller a pak taky Petr Kumanžas, který zde představí svůj nový projekt Jolly Joker Deluxe, takže já vás oba vítám ve studiu, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, Josko. Zdravíme posluchače.
0: Tak, Cool v Plotě, parádní mimopražský festival, který se věnuje možná ne žádným velkým jménům, ale rozhodně kvalitní muzice na vlastně v oblasti alternativní muziky, a to už dlouhá léta. Ten festival založil Ivo Voříšek, je to tak, už před těma 17 lety?
2: Založil ho Ivo Voříšek s Michalem Grillem. Mm-hmm. Jsou stále samozřejmě v týmu a festival, jak ještě teda pro posluchače, kdo by nevěděl, tak je založený na solových vystoupeních. Takže...
0: Tož je ten název Cool, cool v Plotě, jako stojíš sám Cool v Plotě, ale je přesně to COOL psáno, aby to bylo prostě cool. No a takže pojďme k tomu letošnímu ročníku. Já myslím, že 17 je velká už nálož, velká zkušenost a vím, že vždycky festival probíhá na různých místech po Písku, velmi takových, jako bych řekl, site specifics, takže
2: je to tak.
0: Co letos?
2: Letos je speciálně, bude otevřený vlastně minimálně jeden až dva prostory nové, vlastně tři. Mm-hmm. Chtěl bych zmínit hlavně elektrárnu, což je vlastně nejstarší fungující hydroelektrárna v České republice, a nastavoval tam František Křižík a vlastně Písek byl první osvětlený město v České republice s veřejným osvětlením. No,
0: takže to bude hodně specifický prostor.
2: A bude to hodně specifický, bude tam vystupovat Animal, což je vlastně projekt Davida Vrbíka, Dity Malečkové a Hrtlák. Ten se tam potom představí ještě v noci v gotickém sklepení Balzámu Hradu Píseckýho, je tam Jegor Zabalov, Kristýna Barták, Iskander Moon z Belgie, Manu Lewis, který jste mohli slyšet před chvilkou, ten se tam vrací po 8 letech, tak vlastně jako tady náš host Petr Kumanžas.
0: Podám hraje Herpo.
2: A potom Timo Novotný z Rakouska a jedním z hlavním headlinerů je Stuart McCallum se Cinematic Orchestra. A potom ještě bych rád zmínil Jegora Zabelova, běloruský fenomenální akordeonista. Můžu doporučit, viděli jsme ho na Artorzu letos v červnu. Úžasný, dále bude Sisa Feher, Mila Janatková, Jorba Linda, Tom Brown.
0: Takže to myslím, že si lidi už můžou najít také na stránkách festivalu coolvplotě.cz, je to tak?
2: coolvplotě.com anebo na Facebooku Cool v Plotě a na Instagramu, na sociálních sítích, veškeré informace. Chtěl bych taky zmínit, že pokud bude zima nebo bude pršet, tak máme variantu teplou, to znamená, že...
0: Suchou
2: a teplou, ano, zároveň. To znamená, že bude většina představení, hlavně těch večerních, bude v teple vevnitř. Pokud bude hezky, samozřejmě budeme hrát i venku. Je to na několika místech, v Soukenické ulici, Art Atelier, potom v Balzám kafe, ve Sledovně. Chtěl bych zmínit ještě svatou trojici, nejsvětější trojici kostel, potom ještě v koncertní síň, včetně...
0: Takže určitě moc pěkná specifická místa v Písku, která ozvučíte svou... Myslím, že opět zajímavou.
2: Budou i vizuální projekce, budou i promítání.
0: Různých alternativních věcí.
2: Je to tak, bude i open mic letos, vlastně už dokonce od 16:30 v pátek a v sobotu od 14:30 s Mijou. Bude autorská čtení, budou výstavy, workshopy, umělecké instalace, projekce, jak jsem zmínil.
0: Takže je toho spousta. Já si myslím, že více se už dočtou právě posluchače na stránkách coolpotě.com. My tady máme hosta, právě Petr Kumanžas z Jolly Joker and Deluxe, takže my si budeme povídat a za chviličku dáme si právě jeho vlastně nový projekt, který teďka bude znít v takové live verzi z jeho tracku Poslední vlak Jolly Joker Deluxe. Vy posloucháte rozhovor k festivalu Cool v Plotě, který proběhne tento víkend, pátek a sobotu 10. a 11. září v Písku na různých, jak jste slyšeli, úžasných místech po tomto starobylém

0: Jolly Joker Deluxe, skladba Poslední vlak, zatím v této živé verzi. Já samozřejmě zdravím Petra Kumanžase, známého také hudebníka právě z kapely Jolly Joker, která se proslavila hlavně v 90. letech, říkám to dobře, Petře? Tak, ano, jasně, už tě mám vytaženýho, promiň. No, já si pamatuju ještě na ty vaše koncerty třeba z Bunkru a to byla doba ještě trošičku jiná, takže ty teďka solově? Nebo s nějakým novým osazením, jak to?
1: Takhle, jako já hraju v podstatě stále, kapela Jolly Joker stále existuje. Před rokem se tam vrátil původní kytarista, takže vlastně skoro jsme v původní sestavě. Vlastně tento rok slavíme 35. Rok existence, bez vlastně nějaký výrazný přestávky. A tohle, to, co jsme tady teďka pustili, to znamená projekt, který se jmenuje momentálně Jolly Joker Deluxe, tak vznikl přibližně před 10 lety a vlastně vznikl na základě toho, že já jsem vlastně chtěl udělat prostě svoji solovou produkci speciálním způsobem, prostě netradičním, to znamená ne tak, jak se to dělá, že třeba lidi si vytvářejí na počítači muziku a pouští si ji a pak prostě do toho zpívají nebo hrajou. Prostě chtěl jsem udělat všechno vlastně tak, aby to znělo jako živá kapela a ten projekt prostě se jmenoval Icebreaker, vystoupil na festivalu v Kul v Plotě před 8 lety, ještě v takový prostě jakoby podobě čistě v plenkách a za těch 8 let jsem na tom udělal spousta práce a hlavně mě šlo o to, i na základě toho, že jsem to přejmenoval momentálně na Deluxe, že jsem se chtěl vrátit k těm písničkám z úplně zraných z 90. let, který my teďka už moc jako s kapelou nehrajeme.
0: No a ten koncert teda bude, proběhne v pátek nebo v sobotu?
1: Proběhne v pátek v 10:30, od 10:30 do 11:30 v kafe Balzám.
2: Je to tak?
1: Ano. No, tak.
0: Ano. Takže zveš. Vy jak v Praze jste hráli nebo budete hrát?
1: Ano, teďka jsme hráli v agenturu Obscure, v Akropoli, jako předkapela z kapely, finský kapely Valtari.
0: Jasně.
1: No a jinak v podstatě spíš jezdíme po festivalech, no, jako v Praze máme každý rok prostě takovou akci prostě v Malostranské besedě, tak tam hrajeme, no, to pro lidi.
0: No tak já držím palce, ať to všechno klapne, ať to uvidíme také třeba i v Praze, během toho konce třeba nebo příští roku a držím palce samozřejmě s novým projektem. Já se zase zeptám Milana teďka ještě, jak to vypadá s lízkama, jak vůbec se lidi tam můžou třeba ubytovat, jak to funguje tohle?
2: Takže lístky na pátek stojí 350, na sobotu na celý den 450 a na oba dva dny 600. No, je to neuvěřitelné. Jako
0: takže
2: vlastně
0: můžete zainvestovat do nafty a přijet.
2: Je to tak a z Prahy vede dálnice, nevím, jestli to všichni ví, ale z Prahy po dálnici do Písku jste za hodinu v Písku a těch 5 míst vlastně, co jsou všechno v tom rádiu, v tom historickém centru města Písku, Genialoci, tak během 5 minut vlastně jste na všech místech.
0: Dá se to teda
2: a lístky jsou, samozřejmě budou k mání i v pokladně, v kafé Balzám, vchod od Starého mostu podél nábřeží řeky Otavy. Písek je připravený, jak jsem zmínil, máme mokrou variantu, máme teplou variantu, když by byla zima. Zkrátka jsme připravený a máme zase nový místa k dispozici, který vlastně nikdy návštěvníci ještě s námi nenaštívili, neprožili, tak pojďme si to dopřát a prodloužit se ještě festivalový léto v Písku.
0: Tak skvělý. Já myslím, že festival Kul v Plotě není žádná masová akce, je to prostě pro milovníky zajímavé nové muziky na poli vlastně alternativy z různých žánrů, takže pokud jste nebyli, rozhodně si tenhle festival nenechte ujít. 17. ročník už tento pátek a sobotu v Písku. Mými hosty byli spolu pořadatel Milan Špiller a také Petr Kumanža z projektu Jolly Joker Deluxe. Já děkuju moc za návštěvu. No a my si pustíme jednoho z headlinerů, člena dříve Cinematic Orchestra, také projektu The Breath, kterýho jsem vám dovezl iž na Music Infinity, Stuart McCallema, který ostatně vystoupil na Music Infinity před více než dekádou solově. Skvělý kytarista, který se obklopil i skvělými hudebníky a jeho vystoupení právě můžete vidět právě i na festivalu Kul v Plotě. Tady je už jeho skladba Alice in Wonderland z jeho posledního EP ještě z jara A Quiet Gathering. Tak to bylo interview a rozhovor k festivalu Cool v Plotě. My pokračujeme muzikou. Za chvíličku po reklamce tohle je ještě Stuart McCallum a skaba Alice in Wonderland. Takže díky za návštěvu, pánové, a ať se festivalu vydaří.
2: Děkujem taky a to frčí.

0: Tady tvůj hacker. Chtěl jsem ti poděkovat. Za heslo, heslo, raz, dva, tři. Za to, že sklikl na tu fakturu. A hlavně za to, že o mě nic nevíš. Takže tě prosím, nechoď 8. října na Hackerfest do kina na Černým mostě. 8 přednášek o tom, jak se mě zbavit. Hackerfest.cz.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: kultovní román George Orwella
1: 1984.
2: Mluvili jsme spolu dnes?
1: Nikdy jsme spolu nemluvili. Ale rozumím ti, jsem na tvojí straně. Jednou se jistě shledáme. Shledáme se tam, kde není tma.
2: 1984
1: ve Švandově divadle.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o 2 z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
11: Reklama na Radio 1.

ruský producent Bob a jeho parádní nová věcička s názvem Ruminations. Ukázka z chystaného právě EP, které má být na značce Hospital pod názvem Neurotics. To byl Alexander Dmitriev, šéf také pro takového seskupení Microfunk ze St. Petersburgu. No a dáme si i tohle dalšího talenta z tohle města na severu Ruska, kteří však už myslím, že v současnosti oba tvoří už v Británii, to je jasné. Tohle je v ruce New Age, Dmitrij Kuzmin a jeho nové EP Think Tomorrow v titulní ukázce.

Laura Mish a její tentokrát živý záznam z Barbican, její vystoupení k výborné také desce, kterou vydala letos na jaře Lithic. Já bych ji moc rád viděl v Praze na život, držte palce, třeba to klapne hned z kraje příštího roku. No a my si dáme projekt Akuzmy, který jste naživo viděli zde v březnu na festivalu Spektakuláre, a to hlavně právě v showcaseu značky Chone Union, tohletom britskému indie vydavatelství, které se zaobírá velmi, řekl, parádní fúzí různých stylů na poli elektroakustiky. Musím říct, je ta nová deska Akuzmy producenta Pascal Pignana Arka Akuzmy je velmi zajímavá, tentokrát více odráží i vlivy world music. A tohle je nový singlík z téhleté vlastně letošní desky, skladba A Waking Dream, ve které spolupracovala také harfenistka Marisa Osu, také dále hudebník Dudu Kuate či Matias Mimon. Tohle je edit verze skladby A Waking Dream. Akuzmy na Rádiu 1, 17 hodin 39 minut, a playlist najdete na stránkách.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

Londýnské duo Dusky a jejich nový single Bindweed. Ochutnávka z chystaných také nového alba Signals, které vydá podzimná značce Anjuna Deep. No a tohle, co už se nám rozeznívá, je také vydařený remix od producenta Jacques Green. Dneska do třetice ho tady zmiňuji ve svém vysílání tohohle talenta z Kanady, které jste viděli na loňském festivalu Popmese. Myslím, že bohužel tam nevystoupil s projektem Versus GT, který původně avizoval s No Such Thing, ale tohle už je jeho remixová práce. Teďka aktuální single remix pro Arlo Parks, jeho tracku Heaven.

Čau.

Tolik Blossom Hill, tenhle ten hudebník, který se představil loni na Spektakuláře v showcaseu pro změnu značky All My Thoughts, tam právě chystá své album Growing Pains, teďka na podzim, a tohle byla singlovka Foreign Concept. Před námi je teď ale ještě ukázka, krásná věc z nové desky producenta Luzin, kterou jsem vám také už několikrát dovez naživo do Prahy. Dlouho tu nebyl. Každopádně tohleto jeho nové album Melting Days opustilo beaty a více se věnuje spíš takovým ambientnějším texturám v propojení s takovými minimalistickými vlivy a la Steve Reich. Rozhodně moc vydařené album opět tohohle mistra z Seattlu, Jeff McIlvain aka Luzin. Novinka deska Melting Days ze značky Ghostly International v ukázce Apparition.

projekt Roberta Kocha, tohle německého talenta, dříve s alter egem Robot Koch, tentokrát na poli takové meditační, holivé muziky, projekt Foam and Sand, který se objevil teďka v pátek s touhletou novinkou Circle 71, jak je zvykem pojmenovává skladby pouze číslicema, většinou jako Circle, podtitul Frequency of the River, featuring tentokrát Amor Lu Reluciente. Tak, no a to je moje vlastně působení zde na rádiu, asi se zde naplnilo, měl by tady být pořád chvíličku také stereo, Sherezad, ještě bude ta poslední záležitost, kterou vám nabídnu, tuhletu hudební si z New Yorku s indickými kořeny, kterou jsem potvrdil také na příští rok na Music Infinity. 8. února vystoupí společně s Will Samsonem v Paláci Akropolis a představí své nové album s názvem Gudarzy. Tohle už je nový single Adhra. Novinka značky Erase Tapes právě toho legendárního labelu z Londýna. Sherezad. Poslední věc ode mě, kompletní playlist také na stránkách Rádio 1. A za chvíličku 6.

0: Reklama Rádia 1.
1: Globus a Europark fandí mámám. Právě teď probíhá sbírka na pomoc maminkám samoživitelkám. Přidejte se i vy. Nakupte školní potřeby a až do 15. září je odevzdejte v informačním centru Globus. I malá pomoc znamená velký krok k úspěšnému začátku školního roku. Děkujeme.
2: Doufám, že ti uvidím 3. září ve čtvrtek v Bubenči.
3: A proč?
2: Protože tam bude 16. ročník literatury v parku.
3: A kde to letos bude?
2: Ve Vile Lana. A víš, kdo tam vystoupí?
3: Barbora Bažantová, Barbora Hrýnová,
2: Lina Týde a Daniel Visser. Těšíme se na vás ve čtvrtek 17. září v 16.30 ve Vile Lana.
3: Zastávka Hradčanská.
2: Více?
3: Na literarnidum.cz.
2: Vstup volný.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
6: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Slyšíš to, co to je?
10: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
9: Tak to je pecka.
10: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
9: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
10: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
14: Reklama na Radio 1.

Krásný úterní podvečer vám přeji. Odbyla nám 18. hodina a z Rádia 1 se tedy ozývá jako každý týden vaše oblíbené čistě analogové a vinylové stereo. Jelikož nadcházející sobota bude druhá v měsíci, tak se v pražském Jazz Docku opět odehraje tradiční taneční večírek Groove Dog. A při té příležitosti jsem poskládal dnešní hodinovku z jazzu a jazzových fúzí. Ať se vám líbí.

0: stereo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Klik a ještě klik. Dostanu tě. 300, 400. Tu máš.
3: To zaspaříš ty svý onlineovky, bohomilé.
2: Nejsem malej. Tu máš, to jsou nervy.
3: A co teda jako blbneš?
2: Ale Arthouse Hejtmánek to zase valí online. Vykupujou pořád a právě teď probíhá online aukce, ve který můžu přihazovat od 14. září.
4: Online aukce výtvarného umění, starožitností a sběratelských předmětů. 24. září od 17 hodin. Arthouse Hejtmánek CZ. Fenomenální hudba Zuzany Navarové opět ožívá. Oslavou jejího života a díla budou 14. a 15. listopadu koncerty v Nové spirále na výstavišti. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Vstupenky na tento výjimečný zážitek síti Go Out.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Respekt Festival uvádí Snarky Papy. Pětinásobní držitelé Grammy se svou směsí funku, jazzu, R&B, rocku a latinskoamerických rytmů. Snarky Papy, superskupina vzdorující žánrovému zařazení. 14. září Velká Lucerna. Více na racho.cz.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Pátek 11. v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku hudební festival Půl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. QR Mekal, Manuluj, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Půl v plotě. Vstupenky v síti Go Out.
13: Reklama na Radio 1.
14: Estéreo.
15: Vítám vás do druhé půlky Estéreo, kterou zahajuje trinidadský jazzman Clive Zanda se svou krásnou kompozicí Ogun.

Dnešní Stereo se pomalu chýlí ke konci. Jestli vám jazzová nota sedla, tak se v sobotu stavte v Jazz Doku, kde se od 10. večerní můžete na jazz i zatančit. Zahraje vám se mnou ještě DJ Pokloko a na perkuse nás doprovodí Miloš Vacík. Pro dnešek je to vše, loučí se Ultrafino a do příště úterý i Stereo.

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je.
6: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
7: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Slyšíš to, co to je?
11: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
10: Tak to je pecka.
11: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
10: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
11: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
13: Zdar, tak co včera?
14: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
13: A přes co máš televizi?
14: No normálně, přes anténu.
13: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
14: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
13: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
15: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop. Máme úterý po 19. hodině a je tu s tím také CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Seleň, jak je zvykem, také s československou deskou. Dnes se vyprávíme opravdu na Slovensko za indie elektronickou kytarovou kapelou Gwerkova, která si připomeneme v jejich druhém albu Safari z roku 2015. Tenhle ten projekt už dlouho nic nevydal, docela se mi pojem stýská, musím říct, že to byl moc příjemný desky, které jsme tady hráli už si třeba na desku Nady. Kořeny tohle projektu Gwerkova sahají až do roku 2008 původně, kdy dvě kamarádky Gaspy, zpěvačka z kapely původně Sick a zpěvačka Suzy, hráčka z kapely Mustáš, žili v pronajatém bytě v Bratislavě na Petržalce právě v ulici Gwerkové. No a zde začaly skládat původně své takové demo nahrávky z hudebních nápadů, které se nehodily pro jejich tehdejší domovské kapely. No a vlastně zpočátku experimentovali s různými žánry, od vlastně takového indie folku, popu až po ambient, ale ten zásadní zlom vlastně přichází v roce 2010 v létě, kdy ke dvojici přidává elektronický producent a hudebník Jany Urogy, známý pod pseudonymem Il, a jinak v téhle tříčlenné sestavě vzniká právě projekt Gwerkova, který změnil stylově se v takový snový, hodně takový elektronicko-akustický projekt, který má ve své tvorbě vlivy třeba určitě takových ambientů, shoegaze, možná je samozřejmě jemné elektroniky. Jejich vlastně debut se objevuje právě už v roce 2010, to bylo EPčko Six Years pro značku Exit Up. Tohle to takový minialbum šestiskové EP představilo fúzi elektrofolku s atmosférickými strukturami a vůbec jasně definovalo právě ten jejich melancholický směr, který pak rozvinuli o rok později na své debutové desce Nada, kterou jsme už také v CD Nonstopu slyšeli. Deska, která vyšla na značce Exit Up rovněž u tohle indie bratislavského labelu, a ta nabídla vlastně plnohodné koncepčně uzavřené dílo, které opět zde kontrastují takový světlejší melodie jejich snevé s ponurými texty, a album vlastně musím říct, nabídl takovou fúzi už s takovými kytarovými právě vlivy. Jinak vlastně vy dnes uslyšíte jejich právě tohleto návratové album po 4 letech, desku s názvem Safari, která vyšla v roce 2015, tentokrát už na značce Sound Records. No a tohleto album, spíš takový minialbum, má okolo 34 minut, 7 skladeb, obsahuje mimo jiné i také právě hitovku, myslím, že jsme tady nasazovali CPR. Každopádně album je postaveno tentokrát na takových vrstvených syntezátorových pochách, minimalistických beatech a hlavně eterickém vokálu právě už tentokrát nové zpěvačky Veroniky Zapletalové. Oproti debutu má o něco sevřenější, zralější a temnější atmosféru, a já můžu jenom doplnit, že kapela se poté ještě navrátila v roce 2017 samostatným singlem White Lies a pak ještě spolupracovala, myslím, že s Avali a projektem Micronose na singlu Domovina v roce 2019, kdy také odjela své poslední turné a objevala se, myslím, že i v pražském klubu Punktum či v Brně. Každopádně Gwerkova zatím nevíme, co s ním, a doufejme, že se vrátí k tomuhle tomu projektu. Každopádně teď už nabízím desku Safari z roku 2015. Já vám přeju příjemný poslech.
1: CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Niva a Fulcrum a jejich společná věc High.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na festival Reconnect 2026, který se koná v Brně od 1. do 3. října a na zahajovacím koncertě vystoupí Tata Boys.

0: Rádio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je.
1: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
0: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Už je zase září.
5: Škola volá.
4: A Pražský literární dům pořádá literaturu pod širým nebem.
5: A jo, vždyť je to letos už po sedmý.
4: Přesně tak.
5: A kdy to letos bude?
4: Pondělí, úterý, ve středu. 9. září vystoupí Miroslav Laučo, 14. září Anna Bolava, 22. září Marek Šindelka a 30. září Ivana Picháčková.
5: Těšíme se na vás na Podrýmce, na Smíchově.
4: Více
5: na literární dům.cz.
4: Vstup volný.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Někdo po třetí, ale všichni naposledy. Okamžik od Cirkla Putika. 35 akrobatů, herců a hudebníků uvidíte v novocirkusovém představení plném živé hudby a akrobacie, u které se přistihnete, že nedýcháte. Od 11. října do 14. listopadu v Chapitó Azyl 78 na pražském výstavišti. Mrkněte na vstupenky na laputika.cz. Už na to koukáte. Okamžik.
10: Reklama na Radio 1.
11: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

Ano, máme tady úterý po 20. hodině, případně posloucháte-li sobotní reprízu kolem 9. dopoledne. Máme tady velkou sedmu s datem 8. září 2026 a od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Nojzar. Máme před sebou tradiční dvojhodinovku s aktuální československou hudbou. Začneme 5 novinkami, pak 15 skladbami v žebříčku, tak jak jste ho pomohli sestavit svými hlasy. Dostane se taky na jednu skladbu pamětnickou a vylosuju taky 3 z vás, kteří tentokrát získají po 2 vstupenkách na brněnský festival a konferenci Reconnect, který se uskuteční od 1. do 3. října. Na Zahováku tam vystoupí třeba Tata Boys, ale budou tam taky Mutanti, Hledají východisko a řada dalších a taky na konferenční části spousta inspirativních panelů a workshopů.

Myslím, že toho bude na programu opravdu dost, proto nebudu otálet a začnu se věnovat hned první novince. Novince, kterou má na svědomí Josefina Dusk. Udělala nový track, který se jmenuje Bones. Tato skladba, jejíž text vznikl už údajně před 10 lety v Londýně. Skladba měla původně sloužit jako hudební doprovod k pražskému divadelnímu představení, ale později byla přetvořena a nakonec se stala jakousi závěrečnou hymnou téměř každého koncertu. Čekání na tu písničku, na její finální tvar se vyplatilo, vytvořil se prostor pro spolupráci Josefiny s novými hlasy a ty v aranžmá Josefa Čechtického zlověstně těkají na pozadí češkopádného basového groovu, na češ plynule nabírají na rychlosti a váze a gradují do křičící zvukové stěny. Myslím, že Josefina Dusk vás už po x skladbách, které jsme hráli, přesvědčila o tom, že má talent a skladba Bones to jen potvrzuje. Novinka první, Velké sedmi.

Materialistická technopopová opera Bones, která představuje Josefinu Dask v její nejdivadelněji cynické podobě. Jinak tahle skladba v konečném důsledku je jakousi reakcí na volání neprozkoumaných předsudků, starověkých pověr a ideologií hnaných mytologií, které ve věku informací jednoduše odmítají utichnout. Novinka druhá. Tam se podíváme na kapelu, kterou tady také hrajeme pravidelně, protože za to rovněž stojí kapela Ida the Young, která připravuje novou nahrávku. Máme tady od nich single Dragon Head. Je to tedy rok od vydání oceňovaného debutu Tell Me When You Pass the Sun. Je to první ukázka z desky Seeing in Reverse, která vyjde 28. října u Day After Records. A kapela Ida the Young se během posledních let posunula od těch komorních až folkových začátků k pětičlenné kapele, která už se nedá jen tak jednoduše zařadit, a Dragonhead naznačuje, kam se zvuk kapely posouvá. Tentokrát elektrická kompozice tam čerpá z repetitivnosti krautroku i tvorby, řekněme, Toma Yorka. Pohybuje se na pomezí elektroniky, alternativního roku, ale zároveň jsou tam pořád slyšitelné ty folkové kořeny. Ústřední myšlenka skladby je taky velice zajímavá, vychází z pocitu, že v dětství může člověk sám sebe znát líp než v dospělosti, protože s přibývajícími zkušenostmi, očekáváními okolí a rolemi, které postupně přijímáme, se původně samozřejmá představa o tom, kdo jsme, může poněkud komplikovat. Ida the Young, Dragon Head, novinka druhá.

Tolik Aida de Young a track Dragonhead, kapela, která zaslouženě budovala v cenách Anděl, Apollo i Vinila, absolvovala už přes 200 koncertů po celé Evropě a nejblíže můžete teďka uvidět kolem Prahy 12. září v Klecanech a ve stejný den také na folklové Lipnici, v Lipnici nad Sázavou. A potom ještě budou 17. září na Alarm Party v pražském klubu Bike Jesus. Novinka třetí, tam máme písničku od hudebníka a režiséra Šimona Ohlého s písničkami z aktuálního EPčka Unfiltered. Jste se mohli setkat už prostřednictvím seriálu Filtr na i vysílání České televize, případně taky na festivalu filmovém Karlových Varech nebo na Filmovce, protože právě ze seriálu tyhle písničky, seriálu Filtr, tyhle písničky pochází. Jsou tam právě skladby složené pro tento seriál, mezi hosty píčka je třeba Tera Anky nebo Eva Pašult. My tady od Šimona Ohlého nasazujeme jako třetí novinku track Take a Piece of My Heart.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Take a piece of my heart, song od Šimona Holého, byl novinkou třetí dnešní Velké sedmi a teď se přesuneme za kovbojem a mým někdejším kolegou z pořadu Black Track Frankiem Knutem, který se svou kapelou Frankie and the Deadbeats připravuje už třetí album a z něj vyšel v pátek single, který se jmenuje Not Easy to be Found s hostujícím hudebníkem Georgem Sesnou. Je to takový westernový příběh o okamžicích na pokraji smrti a hledání síly pokračovat dál. Je k tomu připravený taky znamenitý videoklip od fotografa vizuálního umělce Tomáše Vrany. Single otevírá cestu k nové desce Sometimes Drunk, Always Fucked Up, které vyjde v listopadu. Od začátku vlastně to takové vyprávění, které je zároveň analogií duševních potíží, úzkosti a panické ataky, tedy stavu, kdy má člověk pocit, že ho od smrti dělí jen krůček a racionální mysl nedokáže přesvědčit tělo, že tomu tak není. Znamenitý song a taky inspirativní klip. Nová deska vyjde 2. listopadu a pokřtí kapela 11. listopadu v pražské Talgo Cargo Gallery. Frankie and the Deadbeats, Not Easy to be Found.

Dozněla čtvrtá novinka Frankie and the Deadbeats, pražská kapela, která propuje country, alt country s punkovým duchem, amerikánou a rock'n'rollem. Třetí album se blíží a vyjde 2. listopadu. Závěrečná pátá novinka, tam máme navrátivší se kapelou Metastavy a jejich nový single Stačí mi, že jsem tady, který nahráli jako live session v Planetě Za a budou k tomu postupně vycházet i videa. V kapele jich teďka 5, kromě Aničky Hokešové a Ashley Eberman, taky Uršula Seregi, Nodin Péči a Marek Pach. Dali si pauzičku, každý se rozhodl jít svou cestou a teď se teda znovu sešli a znovu dali dohromady IPčko pro pocit štěstí. Skladba Stačí mi, že jsem tady. Metastavy, závěrečná pátá novinka.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Dozněla závěrečná pátá novinka Metastavy. Stačí mi, že jsem tady a teď už se můžeme směle přesunout do žebříčku, kde už dlouhých 5 týdnů na tentokrát pozici 15. máme Jana Fajkse s písničkou Eagle, tedy hodně experimentální kousek z jeho nové desky Secondary Science.

Dozněl Jan Fajks a jeho písnička Eagle a teď si tedy dáme track kapely, jejichž písně stojí na českých textech, často se vracejí ke krajině, přírodě a mají taky různé lehce melancholické obrazy ve svých písničkách. Kapela Papíroví draci už 4 týdny ve Velké sedmě má píseň Krajinou, tentokrát na 14. pozici.

Tolik kapela od Litomyšle, Papíroví draci a jejich písnička Krajinou. A teď už tady mám novinku postoupivší z minulého týdne. Je to Niva a Fulcrum, neči Fulcrum, jejich společný track. Jinak už asi víte, že Niva není jen tím avatarem, ale přiznanou osobou Zuzanou Šlechtovou, která vystoupila z Virtuálu. A Fulcrum je rád, že se společně podělili na tomhle tracku, ještě společně s bubeníkem Samobílým z kapely Vojdi. Jinak Niva pomáhá Fulcrumovi taky z vizuály na jeho audiovizuální show. Niva a Fulcrum a jejich společný track High, 13. místo.

Tolik track Nivy a Fulcruma High na 13. pozici. A teď tady máme kapelu, o které jsem do nedávna ještě neslyšel, a to jsme ji měli v žebříčku teď na druhém místě. Teď tady trochu klesla až na pozici 12, ale stále zůstává pražská indie rocková kapela Vlasta, která už náře vydala debut pojmenovaný Dívčí války. Pohybuje se mezi punkem, grungem, alternativním rockem a psychedelí. A my tady od nich máme písničku Chci jet někam na jich.

0: Jo, já vám líp, tak to jsem moc rád.
1: Rádio 1.
2: Dozněl track, který se jmenuje Chci jet někam na jih od pražské indirokové kapely Vlasta na pozici 12. A teď tu máme další z novinek, která postoupila z minulého týdne, společný track Ankyho a Bariela, který se jmenuje První společné léto, což je takový tribut všem ženám, které to s nimi nemají lehké. Vydali to pod labelem Championship Music, je k tomu taky moc pěkný klip od Táni Lvovské a jak jsem už předeslal, je to taková osobní zpověď i podsta jejich dlouholetým partnerkám. Otevírají témata spojená s přechodem do nové životní etapy dospělosti, zakládání rodiny a zodpovědnosti za její zabezpečení, tak jakési nostalgické ohlédnutí za těžšími časy a oslavu vytrvalosti ve vztazích. Anky a Bariel, První společné léto.

Tolik Anky a Bariel, první společný léto. A teď už na desáté příčce Milia Notková a Jaroslav Kořán se svým rytmem.

Ano, už 6 týdnů se nám tady drží skladba Rytmus z dvojalba Písně dne a Písně noci od Mely Janatkové a Jaroslava Kořána, několikrát i na velmi hezkých pozicích. A teď už pozice 9. Tam máme novinku, která postoupila z minulého týdne kapelu Taskent, která kombinuje poetický rap doprovázený dechovými nástroji a precizní taneční rytmikou. Sami svoji hudbu popisují tak, že se dá použít jako soundtrack k doulkám, nočním městem a k reflexím vlastních myšlenek. Desku produkoval David Hercik, s nímž taky na podzim pokřtí další single v klubu Bake Jesus. A je to vlastně v tuhle chvíli track, který vznikl velice spontánně pod vlivem rodinných událostí autora většiny hudby kapely Taškent Petra Schovánka, který je tady autorem textu i zpěvákem. Grand Hotel Praha, Taškent či Taškent, 9. místo.

snad je tam světlo, snad víc než tady, to asi jo. Jen jeden krok, všechno se změní, všechno zahojí, co není vidět. Nevím, jak popsat něco, co nejde.

0: Snad je tam světlo, snad víc než tady, to asi.
1: 9. místo, Taškent, Grand Hotel Praha. A teď už pozice 8., kde máme kapelu, která opanovává Velkou sedmu 4 týdny. Zkušená kapela vydávající u labelu Polí 5 a jejich deska Tak tady jsme naposled. Kapela Lajky a track Muž, který se nerad skloňoval.

0: je noc.
1: Dozněly lajky, muž, který se nerad skloňoval, a stoupáme výš. Další z novinek, která postoupila z minulého týdne, je kapela Meluzína a jejich nový single Probouzíš, což je jejich druhý single z připravované desky Až za mraky, které kapela pokřtí už 11. prosince v pražském kafe v Lese. Někdejší ústecká kapela, která na sebe upozornila původně u kolegů ve Startéru, navázala nominací v cenách Anděl, kde byli nominovaní na objev roku. Pořád je tam ta melancholická atmosféra, české texty, jemná emotivní energie, která osciluje mezi křehkostí a syrovostí. Meluzína, Paprsky, 7. místo.

dozněla Meluzína ve skladbě Paprsky na 7. pozici. A druhý týden už tady máme skladbu Easy od Ateny Chlebové, která má těsně před vydáním své další desky, už čtvrté desky Atentát, završí trilogii desek Lačíba od srdce, teď tedy Atentát, základ písně vznikl ještě dřív, než se z tehdejšího randění. O tom právě tato písnička je stal vztah. Je to vlastně taky obsaženo v klipu, který je k téhle písničce, který doporučuji. Je to tedy skladba, celkově ta deska Atentát, se ten její svět začíná rozpadat, fantazii tam střídá úzkostný realismus a 11 nových skladeb zachycuje jakýsi výbušný zlom v životě citlivého člověka, konfrontovaného s přehlceností současného světa, ale samozřejmě, že tam je Atenina taky ryzí upřímnost, sebeironie a humor, a tohle je teda pozvánka na její rande s vlastním klukem. Easy, Atena Chlebová, 6. místo.

0: slyšíte za
1: nikdy? Rádio 1.
2: To byla Atana Chlebová v písničce Easy. Písnička, která začala vznikat spolu s jejím novým vztahem a zachycuje cestu od počáteční lehkosti zamilovanosti až k momentu, kdy růžové brýle vystřídá každodenní realita. A teď si dáme píseň, která je z roku 2015, tedy více jak 11 let stará, písničku od producenta, který si říká Fulk. Jinak Dušan Vančo, někdejší ředitel Rádio FM slovenského, který vydal spoustu kvalitní hudby, ale už delší dobu o něm není slyšet. Hudebník, remixér, má své písničky na řadě kompilacích a já doufám, že se od něj ještě něčeho dočkáme. Speciálně tenhle track, který pustím, track Cmyk, je z jeho dvojsinglu, ještě je se skladbou Nac, která vyšla tedy v roku 2015, měla dokonce premiéru ve vysílání BBC. Fulk, Cmyk, dnešní skladba pamětnická.

0: Tolik Brankos Bridge Wallflower z jejich nového EPčka, které pokřtí už 11. září v Meat Factory společně s Island Mint. A teď tady mám další novinku, která postoupila z minulého týdne. Kapela Hihihaha Holky a jejich letní single Český léto. Skladba, která je takovým pocitovým a myšlenkovým proudem o létě a současně jemnou nostalgickou a ironickou výpovědí o tom, jak může na člověka působit prázdninová realita. Čtvrté místo.
1: Hej, já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
2: Jak, jakou tepačku, Talovi?
1: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
2: Počkej, počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
1: No, právě, no.
2: A co s tím, jaký problém?
1: Ne, tak prostě léto.

0: Zajděte dnešní buď. Tohle fakt ne, tohle fakt ne.
1: Tentokrát trochu odlehčenější kousek od Hihihaha holky, píseň, která se jmenuje Český léto, na čtvrté pozici. A tři týdny ve Velké sedmě máme písničku Přesila od Květach z její aktuální třetí řadové desky Rozkousaný svět, která vyšla 4. září. Tady hostuje Past, respektive Dan Kranich z Pasti, který tam přidal skvělou rapovou pasáž a na konci referenu se ke Květách dokonce taky připojuje. Je to písnička, která vznikla ze vzteku nad tím, jak rozhodnutí mocných dopadají na životy lidí, a tady speciálně u téhle skladby byl impulzem k jejímu dodělání zpráva o dění v Íránu. Obrazy černých mraků nad pobřežím po útocích na ropná zařízení. Květach, Přesila, třetí místo.

Dozněla Květach z Hostující pastí, track Přesila na pozici třetí. A teď tady mám pozvánku na pár koncertů, vybral jsem jich jen několik. V Praze určitě zvu 11.9. na Brankos Bridge Island Mint do Meat Factory. V sobotu 19. můžete do Archa Plus vyrazit na Metastavy, případně do Venuše ve Švehlovce na Urband. A potom určitě zvu taky na křest akustické desky Pozdurby do Meat Factory a taky křest zpěvníku 25. září. Co se týká Plzně, mám tady taky dvě pozvánky. Mucha zahraje ve čtvrtek 10. v Zachspabu a www. Neurobeat 17. září v Depu 2015. No a teď už druhé místo. Tam tento týden skončili Foxou a jejich skladba Tvoje hvězdy, což je ukázka z připravené druhé desky Eva.

0: Tolik Foxo a jejich písnička Tvoje hvězdy na druhé pozici. A teď už tady máme pozici první a nejvyšší postavenou novinku z minulého týdne. Aktuálně trio Bára Vaculíková, Lenka Boháčková a Lucie Hava Golden Yellow Sisters a zde tedy s hostujícím Andrewem skladba Máme tu víkend, další single z nadcházejícího alba Labyrint hlasů. Na terci jim zahostoval kromě Andrewa taky Michal Strnad. Písnička vznikla v produkci Petra Zatloukala. Yellow Sisters, Máme tu víkend, první místo.
1: Radio 1.

0: Velká sedma. Posloucháte Českou hitparádu Rádia 1. Jupi!
1: Na prvním místě dozněli Yellow Sisters, skladba Máme tu víkend s hostujícím Andrewem. Teď před sebou máme rekapitulaci, ale taky ještě losování tří z vás, kteří získají stupenky na festival a konferenci Reconnect 2026, tedy výlet do Brna 1. až 3. října. Vystoupí tam třeba Tata Boys, Mutanti, Ledaj, Východisko, Helvana, je tam taky spousta panelů a kliku se měl na tyhle tři z vás Jiří Boháč, Vladimír Wiltner a Martina Hradecká. Tak snad jsem se vám trefil do volného víkendu a na Reconnect opravdu vyrazíte. Jinak ti z vás, kteří budou hlasovat v tomhle týdnu, budou mít šanci příští týden získat po dvou vstupenkách na koncert belgické kapely AU, která vystoupí 3. října v Klubovně. Ještě než se pustím do rekapitulace, pro úplnost dodám, že po 7 týdnech žebříček opustila Marie Kyšlovsky s písničkou Jsou dny. Po 7 týdnech se taktéž odporoučila Posthudba s Polanou ve verzi 2026. Vypadla nám taky Uršula Seregi s písničkou Flavertův a taky Drtikol Liščí zmizel z žebříčku po 7 týdnech. A poslední, kdo nepostoupil z minulého týdne, byla Rozálie Chládková s písničkou Antidota. Ale teď už rekapitulace. Novinkou první dnes byla taková materialistická technopopová opera Bones, která představuje Josefinu Dask v její nejdivadelněji cynické podobě.

Novinka druhá, to jsou Aida De Young a jejich nový track Dragon Head z nadcházející desky Seeing in Reverse, která vyjde 28. října.

Jipičko Unfiltered, což je hudba k hranému seriálu Filtr, natočil hudebník a režisér Šimon Holý a my jsme si tady z něj jako novinku třetí dali track Take a Piece of My Heart.

Kobojové Frankie and the Deadbeats chystají třetí řadovou desku Sometimes Drunk, Always Fucked Up a my jsme si tady jako čtvrtou novinku zahráli track Not Easy to be Found s hostujícím Georgem Sesnou.

pražská indie-rocková kapela Vlasta a jejich deska Dívčí války. Z něj tady na 12. pozici hrajeme Chci jet někam na jich.

tribut všem ženám, které to s nimi nemají lehké. Takovým složili track Anky a Bariel, první společné léto.

A tím už Velká sedma s datem 8. září 2026 definitivně končí. Budeme rádi, když zahlasujete na webu Rádio 1, žebříček bude kolem 10. k dispozici a třeba se uvidíme na některém z koncertů.

0: Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
1: Three,

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Noha míří 10. září na Smíchovskou náplavku. Akustický set na palubě a večer full show v podpalubí. 10. září. Noha na lodi Cargo. Vstupenky na cargogallery.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Zdar, tak co včera?
7: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
6: A přes co máš televizi?
7: No normálně, přes anténu.
6: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
7: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
6: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
8: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
9: Kde najdu pomoc pro svou rodinu?
10: Necítím se psychicky dobře.
11: Já už to nezvládám.
12: Potřebuju poradit.
13: Nejste na to sami.
14: Dny pražské pomoci a péče.
13: Veletrh sociálních služeb.
14: Duševní zdraví.
13: Rodinné poradenství.
14: Služby pro seniory i pečující.
13: Nebo pomoc v náročných životních situacích.
14: Přijďte se bezplatně poradit s odborníky a najděte řešení pro sebe i své blízké.
13: 10. a 11. září od 10 do 19 hodin na Mariánském náměstí a v Klamgalasově paláci.
14: Více na praha.eu.
15: Reklama na Radio 1.

0: Kolotýnech vás vítáme u dalšího dílu pořadu Unizone na Rádiu 1. Pořadu, který moderuju já, Ancestral Vision, a dnes nepřítomný DJ Not Sure Yet, kterého takhle na dálku zdravíme. A dneska tady po dlouhé době, nebo minimálně po třeba 8 týdnech, máme návštěvu. Přivítali k nám kluci z Rádia Labe. David, který chtěl zůstat dneska inkognito, ale já jsem řekl, že ho napráším rovnou. Takže zdravíme DJ Hola.
1: Ahoj.
0: Teď tě nebylo slyšet.
1: Ahoj, zdravím.
0: A DJ Overdose, a.k.a. Honzu Zárobu, který dneska bude hrát ze studia svůj live mix. Taky tě zdravím, Honzo.
2: Ahoj, čau.
0: Davide, ty jsi tady u nás už ve studiu jednou byl, protože přesně před rokem jsme tady měli dalšího člena vaší crew, ze které vlastně oba pocházíte, Rádio Labe. Před rokem tady byl Sex Changes, Šimon Netik, a dneska tady teda máme dalšího reprezentanta Colleen Soundu, Honzu. Vítej u nás ve studiu.
2: Díky za pozvání, ahoj.
0: Co je novýho u Rádia Labe?
2: Tak my jsme teď po pauze začali znova vysílat, jak streamy, tak pravidelný vysílání na webu bez videa.
0: Vy míváte vlastně poslední zhruba půl rok pravidelný akce v Praze v rámci jakože živýho streamování v Luftu na Letný?
2: Ano, no, každou druhou středu v Luftu online streamy. Doražte se mrknout, je to super.
0: Super, to určitě.
3: Už od zítra.
2: Už od zítra.
0: Už od zítra, wow.
2: Už od zítra je stream, takže můžete přijít do Luftu. Od kolika?
3: 19.30, pokud budeme správně, jestli budeme na čas.
0: A kdo tam bude hrát tentokrát?
3: bude tam od Baseweight Vávra.
0: Ban Vávra?
3: bude to jiný Vávra. A pak určitě tam budou i jiní lidé, já se teďka nejsem úplně 100% jistý dramaturgii toho večera, tak nerad bych jako mystifikoval posluchače.
0: Každopádně koncept těch vašich akcí vlastně v Luftu je takový, že tam jednou za měsíc, je to tak? Nebo dvakrát do měsíce?
3: Je to dvakrát.
2: Dvakrát.
0: No. Dvakrát do měsíce máte vlastně živé streamy vašich shows. Kolik teďka vlastně na Rádiu Labe je třeba pořadů dohromady? Plus minus, nemusí to být úplně.
2: Je to zhruba 10 pořadů. Mm-hmm.
0: A třeba pro lidi, kteří by se vás chtěli pustit, tak předpokládám, že ta webovka je pořád stejná.
2: Je, yes, ta asi nejlepší přes web radiolabe.com, mm-hmm. kde máte i prostě záznamy všech už proběhlých dílů, anebo pak na YouTube, teda každý druhý týden se záznamem s videem. Mm-hmm.
0: A předpokládám, že naší show poslouchají hlavně lidi, kteří mají rádi nějakou dobrodružnější elektroniku. Jak jste na tom vlastně na Rádiu Labe, co se týče nějakého žánrového rozkročení?
2: No, já si myslím, že ten žánr tam není nějak jako definovaný, takže kdokoliv s čímkoliv přijde, tak je vítán.
0: Tak to má být.
2: Rozhodně.
0: Jak už jsem zmínil, vy jste vlastně based Praha / Kolín. Momentálně jste 50-50, jestli se nepletu.
2: Dva v Kolíně. Vychází to tak, 3-3, no.
0: Dva v Praze. Jak to třeba vlastně vypadá v Kolíně a v okolí, co se týče nějaký scény? Co se tam děje za zajímavé věci?
2: A tak v Kolíně, co se týče nějaký elektronické scény, tam si myslím, že toho moc asi nebude. Jinak je tam náš přátelený bar pod hodinama. Tam si myslím, že jsou fajn akce. Jinak klasická maloměstská diskotéka. A pak asi Poděbrady jsou v pohodě, takhle ze středních těch.
0: A co Nymburk je taky v pohodě?
2: Nymburk už je méně v pohodě, teda rozhodně.
0: Pro ty, který neví, tak Kolíňáci a Nymburáci mezi sebou mají dlouhodobě beef. Co jsem to ještě chtěl? Řekneš nám něco k dnešnímu mixu ještě, než tě pustím k pultu? Co jsi pro nás dneska přichystal?
2: Ale tentokrát jsem nechtěl nic moc tvrdšího, bych řekl.
0: Svrčího?
2: Svrčího. Víc svrčků, méně tvrdších zvuků.
0: Tak to je taky pojde. Máme rádi, když je to obojí.
2: Jo, možná bude mix toho. Takže bude hodně zvuku.
0: Super. Hele Honzo, já ti teda poprosím, aby ses pomalu šel přechystat k našemu DJskému pultíku.
2: Yes.
0: Já se za malou chvíli odmlčím a nechám Honzu hrát, ale jako vždy připomínám, že naše show je vysílaná každé dva týdny, takže za 14 dní, a teď mě omluvte, jestli jsem to nepopletl v kalendáři, ale za dva týdny bychom měli být opět přichystaní s Josefem s naší selekcí novinek a zajímavých věcí, které jsme odposlouchali. Já se s vámi teda pro dnešek odmlčím se taky a nechám hrát Honzu, a.k.a. DJ Overdose z Rádia Labe.
1: Unizone. Amorfní virus mutující mezi 80 a 180 BPM.

Unizone. Amorfní virus mutující mezi 80 a 180 BPM.

0: Tyjo, ten nový Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia.
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

jazyku je zmatení. Lízej temnění do oken, aby cizí oči v obloze obložily stín a lampy v nás se rozprodaly. Na burze s buráky a rostodivným ořeším hledám univerzální jazyk v meziřádku, skutečně skučet, jak to tu vyřeším. Budu už mlčet navždycky.

dílem, jak tahle série skončí, má-li skončit něčím, co tuším, že skočí z 13. patra.

يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.